Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Крон.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klassik Rock.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.
0: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz. Víkendový guláš Radia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Muž v Indii vykopal tělo své zesnulé sestry a přinesl ho do banky, aby úředníkům dokázal její smrt. Bez úmrtního listu mu banka odmítla umožnit přístup k jejímu účtu. 40 metrů dlouhá skluzavka vznikne podél schodů, které propojují ulice Pod Juliskou a Na Julisce v Praze 6.
2: Jde o úsek, který díky stovce schodů využívají amatérští sportovci při trénincích. Na podzim letošního roku tu vznikne lákadlo v podobě nejdelší skluzavky v Česku. Stavba vyjde na 3,8 milionů korun. Dosud nejdelší pražská skluzavka je v parku Parukářka a má 12 metrů. Honza Navrátil, Praha.
1: Meta začne sledovat práci části svých zaměstnanců, aby na jejich chování trénovala umělou inteligenci. Lidi následně propustí, protože AI systémy jejich práci postupně převezmou. Poslouchali jste další guláš Radia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Osada Heldrot v překladu Pastvina v českém lese na Tachovsku, která zanikla po poválečném odsudu Němců, částečně ožívá. V sobotu 30. května tam vysvětí kapli svatého Vojtěcha a Boží muka, která se daří renovovat. Na místě se postaví polní badatelna a stan etnologického ústavu. Organizátoři připravili besedy, komentované prohlídky, letní kino, kinokavárnu paměti národa, umělecké instalace, ale i posezení u ohně a kemp na jednu noc. Víc nám prozradí místopředseda spolupořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce Matouš Horáček.
3: Že bychom chtěli oživovat jako místa na různých místech právě v tom českém lese u těch hranic. Může to být i na té německé straně, pokud tam nějaký takový zajímavý místo bude. Těch zaniklých obcí, co já vím, tak jsou minimálně desítky. Jsou to samozřejmě ale potom i menší osady, samoty, které taky zanikly, takže toho je spousta. Vlastně my to pořádáme společně s bavorskýma partnerama, takže ten záběr je opravdu česko-německý. S tím, že mimo návštěvníků, tak máme pozvaný právě i pamětníky.
2: Po desetiletích pátrání se archeologové přiblížili k vyřešení jedné z největších záhad majské historie. Už několik let totiž v džungli mexického státu Chiapas nacházejí pozůstatky staveb, které by mohly patřit legendárnímu městu Sakvalám. Mělo jít o jedno z posledních center majského odporu proti španělským dobyvatelům. Množství nalezených důkazů je teď tak přesvědčivé, že se vědci rozhodli výsledky výzkumu poprvé veřejně prezentovat. Nová výstava v Kutnohorské galerii Středočeského kraje představuje víc než 70 děl českých konstruktivistů Milana Melcera, Františka Kincla a Jiřího Hilmara. Zaměřuje se na jejich působení v západním Německu, kam roku 1968 emigrovali, i jejich vazby na umělecké prostředí Düsseldorfu. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
1: Radio Beat. Classic Rock.

0: Zíha a Neb with a little help from my lesní manekín na rádiu B.
1: Dobré ráno, býťáci, je neděle 17. května roku 2026, svátek má Aneta a 9 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a dnes bude tou alfou a omegou opět Katapult a Joe Cocker. Dnes to pořadí pěkně obrátíme a jestliže včera jsme tedy začínali s naším oslavencem Oldou Říhou a tou jeho letitou kapelou, dnes tady přichází s muzikou Joe Cocker jako první. No a vybírám skladbu I'm So Glad I'm Standing Here Today z roku 1981.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No a po klasice Joe Cockera, co nám zazněla na úvod hodiny, na rozehřátí, tu máme zase Katapult a vylovil jsem tu, ať se trošku posuneme zase v čase. Single z roku 1988, nahrávku z dob, kdy s kapelou bubnoval skvělý Milan Balcár. No a jestliže autorem hudby k téhle skladbě s názvem 13. komnata je no kdo jiný než sám náš oslavenec Olda Říha, o text se postaral písničkář, textař a skladatel a také herec Pavel Půta.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Unchain my heart. Ano, pokračujeme jednou z nejslavnějších rhythm and bluesových skladeb všech časů a zároveň jedním z největších hitů Joe Cockera. Píseň napsal americký autor Bobby Sharp a už v roce 1961 ji proslavil Ray Charles. Jeho verze se stala takovým klasickým soulovým hitem a dodnes patří k základním kamenům americké populární hudby. Když se k ní Joe Cocker vrátil o více než čtvrt století později, proměnil ji tak nějak po svém, zachoval ten bluesový základ, ale přidal výraznější rockový tah, řekněme, mohutnější aranžma a svůj nezaměnitelný, takový ten drsný, nakřáplý hlas. Tahle Cockerova verze vyšla v roce 1987 jako titulní skladba alba právě jménem Unchain My Heart. Produkce se ujal slavný producent Stuart Levin, který dokázal propojit moderní zvuk těch 80. let s klasickým soulem a blues. Album pak bylo pro Cockera takovým výrazným comebackem té doby a znovu potvrdilo, že je zkrátka mistrem osobité interpretace písní jiných autorů a interpretů.

0: kuchyně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: No a právě před 3 lety, v květnu roku 2023, vyšlo v dokonale vyvedené reedici album Katapult 2006, a to s nově ošetřeným zvukem i obalem, na heavy vinilu, na CDčku a i digitálně. V téhle nejaktuálnější reedici sám Olda Říha o tom albu napsal: nemusí být všechno na světě jenom pro a za peníze, lásku k rock'n'rollu si koupit nemůžeš, ty nosíš v srdci a své duši a když ji v sobě objevíš, dokážeš nemožné, a o tom je LP deska, která po dlouhých letech v této originální reedici opět vychází. Myslím, že si to zaslouží. Hodně lidí, ale i já, jsme na ní věřili.

0: Rádio Beat. Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Ceny paliv se sice drží blízko historických maxim, v poměru k příjmům jsou ale dostupnější než dřív. Za průměrnou mzdu si můžeme oproti začátku tisíciletí koupit víc než dvojnásobek benzinu či nafty. Na Jizeře se rozhořela válka o vodu. Asociace vodní turistiky a sportu, která stojí za vodáckými firmami i samotnými sportovci, totiž zjistila, že na jezu z Plzov není voda. Pod ním je pak suché koryto dlouhé asi 2 kilometry. Veškerou vodu si bere malá vodní elektrárna Líšný. Nejenže tam nemohou jezdit vodáci, život v řece vymírá. Více Kuba Turek z Horydoly.cz.
4: Asociace vodní turistiky a sportu přitom zjistila, když žádala příslušné vodoprávní úřady, že malá elektrárna by neměla odebírat vůbec žádnou vodu, protože neexistuje povolení k nakládání s vodami ani manipulační řád toho jezu. Přitom úplně každý jez a úplně každá elektrárna, která odebírá vodu na jakémkoliv toku v České republice, toto musí mít. Tím se přesně určuje, kolik vody je možné odebrat, kolik vody se musí pouštět do koryta, aby koryto zůstalo živé. Dodejme, že vodoprávní úřady jsou v tomto případě Liberecký kraj a také město Železný Brod a jejich odbor životního prostředí. A místo toho, aby okamžitě zakázali odebírat vodu pro malovodní elektrárnu, tak pouze vyzvali provozovatele elektrárny k tomu, aby si požádal o vydání tohoto povolení. Lze očekávat, že diskuse o tomto povolení se potáhne několik let a to znamená, že pod jezem zůstane několik let, minimálně několik dalších let sucho.
3: Google mění podobu vyhledávání a posiluje v něm AI režim. Nově nabídne bohatší výsledky s navazujícími tématy, více odkazů, zvýrazněné oblíbené zdroje a citace zkušeností reálných uživatelů. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

studií. 8 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. No a my jsme za hodinu odstartovali zase s Iron Maiden, tak to byla zase trošku pozvánka na jejich aktuální film, který i dnes můžete vidět v mnoha kinech po celé republice. Iron Maiden Burning Ambition se jmenuje tahle podívaná. Já jsem byl hned ve čtvrtek, určitě to stojí za to i pro fanoušky Železné Panny a třeba pro ty, kdo jí tak úplně nechci říct nemusí, ale třeba neznají a tam se právě dozvědí krásně v kostce, tak jako i trošku zjednodušeně tu celou historii té kapely až do dnešních dnů. No a my pokračujeme samozřejmě ve víkendovém tématu a mám tu skladbu You Are So Beautiful, která je tedy jednou z nejdojemnějších milostných balad, jaké kdy Joe Cocker naspíval. Ačkoliv si ji dnes tedy většina posluchačů automaticky, třeba i já, spojuje právě s ním původněji, ale v roce 1974 nahrál Billy Preston, který skladbu napsal společně s Brucem Fisherem. No a ta Prestonova verze měla takový jemnější soulový charakter, ale teprve právě Joe Cocker dal tu její definitivní podobu a na svém albu I Can Stand a Little Rain, taktéž tedy z roku 1974 trošku zpomalil to tempo, zjednodušil aranžma a postavil celou tu skladbu téměř výhradně právě na síle toho svého hlasu. No, vznikla z toho takováhle nádhera.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: No a já tu mám zase něco z té docela první dlouhohrající desky, jak se říkalo toho zde o tomto víkendu oslavovaného Katapultu, alba, které v roce 1978 vyšlo překvapivě jako živák. Vzpomínám, že se nahrávalo na Novodvorské v Kulturáku, jestli se nepletu, a my jsme ho doma měli a já ho tam vlastně mám a pěkně ohrané, přímo tedy ohoblované dodnes. V takovém tom náhradním obalu, ne v tom původním stříbrném, ty jim asi došly a přiznám se, že jsem uměl naspaměť a dodnes bych některý dal ty přímo geniální oldovy hlášky, a to třeba i včetně téhle, no já bych to neuvedl líp.
2: Teď vám zahrajeme novou věc, my jsme si totiž všimli nedávno, že my hrajeme a zpíváme o každém a o všem a o různých lidech, a tak jsme se rozhodli, že napíšeme věc taky o sobě. Jmenuje se to krátce Stovky hotelů.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: Ano, Joan Robert Joe Cocker se narodil 20. května roku 1944 v Sheffieldu v Anglii, tak by tedy za 3 dny oslavil krásné tedy narozeniny. Nicméně 22. prosince roku 2014 zemřel, a to v Craffordu ve Spojených státech. Ano, anglický zpěvák známý tím svým drsným, takovým bluesovým, černošským až přímo hlasem, také takovým tím vystupováním s těmi trhavými pohyby těla. To si ještě tak, pokud jste neviděli, tak se najdete nějaký třeba video, zvlášť když byl mladší, tak to bylo velice, velice výrazné. V roce 1961 pak začal tu svou kariéru zpíváním po různých těch sheffieldských hospodách, no a jedním z jeho prvních a zároveň dodnes nejznámějších singlů je ten jménem Feeling Alright z roku 1968.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manek. Na Rádiu B.
1: No a jakož tu, tak na tom našem rádiu vysíláme 16. rokem. Průběžně se ve vašich dotazech setkávám s tím a tím pádem na to vždy znovu rád odpovídám, že mnozí z vás dodnes tápou v textu skladby Katapultu lesní manekin, kde titulní postava téhle písně z roku 1976 má na sobě vojenský skotců kabát, což tedy, co jsou to ty kotce, kde ho vyhrabal, z čeho ho ušili, tak kdo stále ještě ani po těch četných prezentacích nevíte, vězte, v Kotcích, to je název ulice v samotném centru Prahy a spojuje Uhelný trh a Melantrichovou ulici. Název je odvozen od tržních krámků zvaných Kotce a já ještě pamatuju, jak se tu prodávali, nebo tak tu stávaly stánky s partyovým povětšinou textilním zbožím. Také se tu vyprodávalo právě nějaké to armádní oblečení. Ostatně v jedné z povídek Šimka a Grossmana také nakupují ošacení právě v Kotcích. Dnes je tahle ulice, jo, ať se nachází úplně v centru, obvykle úplně prázdná, jo, bez jediné živé duše a tu a tam ji také využívají filmaři a to myslíme, protože dodnes jakoby se v ní zastavil čas. No a v téhle písně, tak ten je, myslím, famózní skoro jak od Black Sabbath.

to byly Queen na beatu, takhle nám krásně uzavřeli tu naší další společnou hodinu a já takhle tedy připomenu a shrnu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích, kdy samozřejmě i dnes v neděli můžete posílat různé ty pozvánky, tipy, postřehy, připomínky, ať už k víkendovému tématu nebo k čemukoliv. Můžete posílat básničky nebo co vás napadne. Proč básničky mě vždycky napadnou, ale občas někdo nějakou třeba i pošle. Zkrátka studio@radiobeat.cz, to je ten správný mail. 720 001 222, to je číslo SMS brány. Můžete také volat, máte-li něco na srdci, nebo ku příkladu k dopravě na číslo 210 32 33 34. No a pak tu máme tu naší mobilní aplikaci, čili apku, kterou si můžete stále zcela zdarma do všech těch zařízení stáhnout na našem webu radiobeat.cz a tam můžete ten svůj vzkaz buď to napsat, anebo také namluvit svými vlastními slovy. Tak za chvíli si dáme další tematickou muziku.

0: Radio B. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem se kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák vydá na cestu do pravěku.
3: Spojení spisovatele Eduarda Štorcha a ilustrátora Zdenka Buriana vytvořilo ikonická díla české literatury o pravěku. Jejich spolupráce, zejména na knize Lovci mamotů, zásadním způsobem vizuálně definovala představu o životě našich předků po několik generací čtenářů díky realistickým obrazům a dobrodružným příběhům. Skvělá zpráva je, že oba mají pokračovatele a oba jsou brňáci. Pavel Radosta navázal knihami jako Ztracen v zemi mamutů a Šaman v zemi mamutů. Malbami drží unikátní styl Petr Modlitba. Výstavy o pravěku jsou vždy atraktivní. Ilustrátor už na Hradě v Mladé Boleslavi byl. Nyní je zde expozice Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha. K vidění bude až do poloviny října.
2: Vědci odhalili skrytou antarktickou hrozbu. Hluboko pod plovoucími šelfovými ledovci se nacházejí dlouhé kanály, které zachycují teplejší oceánskou vodu a výrazně urychlují tání ledu. Podle výzkumníků mohou současné klimatické modely kvůli tomu podceňovat budoucí vzestup hladiny světových moří. Šelfové ledovce jsou obrovské plovoucí masy ledu, které vznikají ve chvíli, kdy pevninský ledovec dorazí k moři a začne se rozlévat po hladině. Jejich stabilita je zásadní, protože zpomalují tok pevninského ledu do oceánu a tím i růst hladiny moří. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: činně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: 10 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a každou hodinu vždy startujeme s Joe Cockerem a tak vězte, že právě on byl v roce 1993 nominován na Brit Award v kategorii nejlepší britský mužský sólový umělec. V roce 2007 mu byla v jeho rodném městě odhalena bronzová deska Sheffield Legends a o rok později obdržel Řád britského impéria za přínos hudbě. Joe Cocker byl zařazen na 97. místo seznamu stovky největších zpěváků, tedy podle časopisu Rolling Stone, a v roce 2025 byl vybrán k uvedení do Rock and Roll Hall of Fame, tedy do té rock'n'rollové síně slávy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

rámci spravedlivého střídání v tom našem víkendovém narozeninovém dvouprofilu. Tu mám další letitou klasiku, kterou vám určitě taktéž představovat nemusím. Tenhle single vyšel v roce 1977 a je zajímavé, že tahle píseň zde byla až na straně B. Ačko obsahovalo titul Nebreč, kdyby za to stál, a to Bčko, tak to pak hrála snad každá tancovačková kapela, včetně Dechovek. A je to ta, no jasně, ta o tom váhajícím hlupákovi, no.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na rádiu B.
1: No a když už jsme si tu hráli nějaký ten živá katapultu, i v případě Joe Cockera, tu mám jedno krásné liveko, a to jedno z těch, co by určitě nemělo chybět, žádné pořádné domácí sbírce. Ano, hned v roce 1970 se objevila na pultech deska se známou obálkou, kde zpěvák ještě s přebohatou kšticí a v takovém červeném tričku zatíná sval pravé ruky a s názvem Mad Dogs and Englishmen. Nahráno bylo na koncertech v New Yorku, které tu proběhly 27. a 28. března toho roku. No a pokud byste tuhle slavnou nahrávku chtěli mít doma v nějakém pěkném balení a provedení, tak vězte, že v roce 2005 vyšlo album Mad Dogs and Englishmen jako dvoudisková deluxe edice u Universal Records u příležitosti 35. výročí alba a v roce 2006 pak dokonce jako luxusní šestidiskový box.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu Beat.
1: No a já to mám po včerejšku i dnes, již po druhé, v pozadí druhé, ale první studiové album Katapultu 2006, které pro mnohé možná překvapivě nahrála pouze základní tříčlenná sestava kapely, ale vedle Oldy Říhy, Jiřího Dětka Šindeláře a Tolie Kohouta se tu objevili takhle jako studioví muzikanti, třeba náš legendární kytarista Ota Petřina, saxofonista Svatopluch Čech, Miroslav Jelínek na trubku, či Tomáš Štern na akordeon. No a dáme si v pořadí zde čtvrtou skladbu Tvůj první mejdan, kterou způsobem sobě vlastním naspíval právě zmíněný a vzpomínaný baskytarista Katapultu Jiří Dědek Šindelář.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ať už si otevřete jakýkoliv hokejový web napříč Evropou, vyskočí na vás titulky o naprostém šoku v souvislosti s Českou republikou a je jedno, jestli zabrousíte do Švédska, Finska, Slovenska nebo Švýcarska. Sobotní historická výhra Slovinska 3-2 v prodloužení na svěřenci kouče Rulíka na mistrovství světa rezonuje opravdu všude. Dnešní program nabídne celkem 6 atraktivních utkání už ve 12.20, tedy to je v podstatě za chvíli. Odstartují 2 polední zápasy, Itálie změří síly se slovenským týmem a hokejisté Velké Británie nastoupí proti Spojeným státům. Od 16.20 budou na programu další 2 zajímavé konfrontace, Dánsko vyzve Švédsko a Rakousko se utká s Maďary. No a večerní program od 20.20 uzavřou 2 utkání. Německo nastoupí proti týmu Lotyšska a Norsko, tak to bude měřit tedy síly se Slovinskem. Fanoušci ledního hokeje se tak mohou těšit na nabitý den, plný důležitých soubojů a zajímavých duelů napříč celým turnajem.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Muž v Indii vykopal tělo své zesnulé sestry a přinesl ho do banky, aby úředníkům dokázal její smrt. Bez úmrtního listu mu banka odmítla umožnit přístup k jejímu účtu. 40 metrů dlouhá skluzavka vznikne podél schodů, které propojují ulice Pod Juliskou a Na Julisce v Praze 6.
2: Jde o úsek, který díky stovce schodů využívají amatérští sportovci při trénincích. Na podzim letošního roku tu vznikne lákadlo v podobě nejdelší skluzavky v Česku. Stavba vyjde na 3,8 milionů korun. Dosud nejdelší pražská skluzavka je v parku Parukářka a má 12 metrů. Honza Navrátil, Praha.
1: Meta začne sledovat práci části svých zaměstnanců, aby na jejich chování trénovala umělou inteligenci. Lidi následně propustí, protože AI systémy jejich práci postupně převezmou. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní baneky. Na Rádiu B.
1: 9 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogol. A už tu mám takhle před sebou přímo na pultě titul Fire It Up, což je tedy 22. a poslední bohužel studiové album Joe Cockera, vydané tedy bylo v listopadu roku 2012 společností Columbia Records a nahráno bylo předtím v Kalifornii a ta základní verze, tedy tak ta vyšla i na CDčku, i na LPčku, jak už to dnes chodí, přičemž k mání je také speciální edice s bonusovým DVDčkem se záznamem k jednoho koncertu. Album se umístilo na 17. příčce britské hitparády, což je, myslím, docela slušný výsledek a zde je z něj titulní a zároveň úvodní skladba.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Pěkně na střídačku. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No, my pokračujeme opět spolu s Katapultem a já jsem tu zase z toho našeho přebohatého archivu vylovil single, možná pro někoho třeba i méně známý, vyšel v roce 1979. Muziku má na svědomí náš zítřejší oslavenec Olda Říha a slova dlouhá léta dvorní textace Katapultu Ladislav Vostárek. Jsou špatný dny a Maturant, to je dvojice skladeb na tom singlu a my si dáme tu druhou jmenovanou.

Joe Cocker často žil stejným způsobem, jakým i zpíval. Na doraz jeho kariéru v 70. letech poznamenaly nějaké ty drogové a alkoholové excesy a i když naštěstí nenásledoval své souputníky Jimiho Hendrixe či Janis Joplin do těch rockových věčných lovišť, neměl k tomu, jak i sám později přiznal, vůbec daleko. Drogy dokonce vedly k dočasnému zpěvákovu odchodu z té scény a tenhle, jak se někde říkávalo, nejvášnivější bílý soulman se nakonec těch závislostí zbavil a přes comebacky a pády v 80. letech se nakonec dobral k vyrovnané kariéře uznávaného velikána.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na rádiu B.
1: No a dnes už tu přišla řeč i na nějaké ty texty Katapultu, které pro tuhle kapelu psával vám i odtud z rádia být známý textař Ladislav Vostárek a nelze tak nezmínit, že v repertoáru najdete i skladby, které jsou zhudebněnými básněmi nadaného českého básníka, prozaika, kreslíře, karikaturisty a ilustrátora, ale také představitele té generace anarchistických buřičů Františka Gellnera. Všeobecně zná Má je především balada Miluju severní nebe, tu jsme si už ale včera pouštěli, no a další zhudebněnou básní Františka Gellnera je samozřejmě i dnes již dávno zlidovělý chodníkový blues. Sám Olda Říha, hlas, kytara a také duše, mozek a srdce Katapultu říká, že Gellner je básník, jehož poezii on osobně považuje za svou životní výpověď a nejen to, označil by ho prý přímo za svého tiskového mluvčího, jehož příběhy žijí dál.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Osada Heldrot v překladu Pastvina v českém lese na Tachovsku, která zanikla po poválečném odsudu Němců, částečně ožívá. V sobotu 30. května tam vysvětí kapli svatého Vojtěcha a Boží muka, která se daří renovovat. Na místě se postaví polní badatelna a stan etnologického ústavu. Organizátoři připravili besedy, komentované prohlídky, letní kino, kinokavárnu paměti národa, umělecké instalace, ale i posezení u ohně a kemp na jednu noc. Víc nám prozradí místopředseda spolupořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce Matouš Horáček.
2: My jsme chtěli oživovat jako místa na různých místech právě v tom českém lese po těch hranic. Může to být i na té německé straně, pokud tam nějaký takový zajímavý místo bude. Těch zaniklých obcí, co já vím, tak jsou minimálně desítky. Jsou to samozřejmě ale potom i menší osady, samoty, které taky zanikly, takže toho je spousta. Vlastně my to pořádáme společně s bavorskýma partnerama, takže ten záběr je opravdu česko-německý. S tím, že mimo návštěvníků, tak máme pozvaný právě i pamětníky.
1: Po desetiletích pátrání se archeologové přiblížili k vyřešení jedné z největších záhad majské historie. Už několik let totiž v džungli mexického státu Chiapas nacházejí pozůstatky staveb, které by mohly patřit legendárnímu městu Sakvalám. Mělo jít o jedno z posledních center majského odporu proti španělským dobyvatelům. Množství nalezených důkazů je teď tak přesvědčivé, že se vědci rozhodli výsledky výzkumu poprvé veřejně prezentovat. Nová výstava v Kutnohorské galerii Středočeského kraje představuje víc než 70 děl českých konstruktivistů Milana Melcera, Františka Kincla a Jiřího Hilmara. Zaměřuje se na jejich působení v západním Německu, kam roku 1968 emigrovali, i jejich vazby na umělecké prostředí Düsseldorfu. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na Rádiu Beat.
1: 11:50 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat. Jirka Rogl, já připomenu, že tu máme neděli 17. května roku 2026. Svátek má Aneta, tak pokud máte nějakou takovou Anetu někde kolem sebe, v rodině nebo mezi přáteli, nezapomeňte jí popřát, případně koupit nějaký ten puget. No a my si tady na Rádiu Beat užíváme dvou profil, Katapultu a také Joe Kokra, a toho já třeba mám moc rád, líbí se mi ten jeho, jak se říká, nakřáplý, nemocný hlas. No a když jsem si ten víkend připravoval, snažil jsem se samozřejmě zmapovat celé to jeho období, ty počátky, ty osmdesátky a také pak takový ten devadesátkový comeback. No a právě v něm vyšlo také album Have a Little Faith, to tedy byla 14. studiovka, pokud si tak správně vzpomínám, vyšla 5. září roku 1994, a to dokonce se dvěma různými obaly. Jiný byl pro Ameriku a také Austrálii a jiný pro Evropu a zbytek světa. Na obou je tedy portrét Joe Cockera, jeden je takový víc ve stínu, jeden je zkrátka, že hledí takhle kupředu, do modra jsou laděné oba, takže kdo je sběratel, musí zkrátka zainvestovat trošku, i když u těch CDček už to dneska nejsou tak horentní sumy, třeba u těch devadesátkových. No a v každém případě na téhle, tedy 14. Joeově studiovce najdeme hned několik velkých hitů a mezi ně určitě patří ten s názvem Summer in the City.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: No, já myslím, že bychom mohli ten náš tematický víkend zase trochu okořenit, dát si něco méně obvyklého, méně hraného, nějakou tu zajímavost, a vytáhl jsem tu tak z toho našeho přebohatého býťáckého archivu jeden takový letitý single, přímo tu sedmipalcovou malou destičku, a ta vyšla v roce 1976, co by solová záležitost jednoho z průkopníků té naší rock'n'rollové a big beatové muziky, Viktora Sodomy. Ovšem pozor, muzik ke skladbě Móda, kterou si teď společně poslechneme, napsal právě náš oslavenec Olda Víha, nahrálý Katapult, a aby toho nebylo málo, tak jedním z autorů textu je i Ladislav Vostárek.

with a little help from my lesní manekín. Na Rádiu B. High time we went, čili už je nejvyšší čas, abychom šli. Tak to je jedna z mála skladeb, které jsou s Joe Cockerem spojeny nejen interpretačně, ale také autorsky. Na rozdíl od většiny jeho největších hitů, které byly cover verzemi, tuto píseň napsal společně s klávesistou a skladatelem Chrisem Staintonem, jeho dlouholetým hudebním partnerem. Tahle skladba vyšla v roce 1971 na Joeově třetím studiovém albu a rychle se stala stálicí jeho koncertního repertoáru. Pro mnoho fanoušků představuje Joe Cocker v jeho nejčistší podobě, takového syrového, spontánního a řekněme plného energie, a na rozdíl od jeho baladických hitů jako You Are So Beautiful nebo Up Where We Belong je High Time We Went taková divočejší, rozjetější a taky bluesovější. No, dáme si ji teď na beatu.

tu i dnes poctivě pročítám všechnu vaši poštu a mám tu třeba krásný mail, který dorazil na studio@radiobeat.cz a píše se v něm: Ahoj Jirko, už je to hodně dlouho, byl jsem tehdy na Konopišti, kde měl v přírodním amfiteátru kromě jiných umělců vystoupit i katapult. Šel jsem se předtím občerstvit do zahradní hospůdky na okraji louky blízko amfiteátru a co nevidím, u stolku v rohu sedí a pijí pivo Olda Říha, Jiří Dědek Šindelář a s nimi patrně i Jiří Mamut Stárek, to už nevím přesně. Přišlo mi super, že si tak klidně sedí, popíjí a hovoří normálně mezi lidmi. Pak dopili, přesunuli se na pódium a ten jejich koncert byl báječný. Později jsem ještě v Praze náhodou zaslechl ve Frontě mladíka, jak vypráví zřejmě své kamarádce o tom, jak poslal své známé do Anglie LPčko Katapultu a ona mu prý hned odepsala, že je to v skutku jedinečná kapela a že se jí její hudba moc líbí. Díky za skvělý víkend s Katapultem a s Joe Cockrem, podepsán Honza.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Ceny paliv se sice drží blízko historických maxim, v poměru k příjmům jsou ale dostupnější než dřív. Za průměrnou mzdu si můžeme oproti začátku tisíciletí koupit víc než dvojnásobek benzinu či nafty. Na Jizeře se rozhořela válka o vodu. Asociace vodní turistiky a sportu, která stojí za vodáckými firmami i samotnými sportovci, totiž zjistila, že na jezu z Plzov není voda. Pod ním je pak suché koryto dlouhé asi 2 kilometry. Veškerou vodu si bere malá vodní elektrárna Líšný. Nejenže tam nemohou jezdit vodáci, život v řece vymírá. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
3: Asociace vodní turistiky a sportu přitom zjistila, když žádala příslušné vodoprávní úřady, že malá elektrárna by neměla odebírat vůbec žádnou vodu, protože neexistuje povolení k nakládání s vodami ani manipulační řád toho jezu. Přitom úplně každý jez a úplně každá elektrárna, která odebírá vodu na jakémkoliv toku v České republice, toto musí mít. Tím se přesně určuje, kolik vody je možné odebrat, kolik vody se musí pouštět do koryta, aby koryto zůstalo živé. Dodejme, že vodoprávní úřady jsou v tomto případě Liberecký kraj a také město Železný Brod a jejich odbor životního prostředí. A místo toho, aby okamžitě zakázali odebírat vodu pro malovodní elektrárnu, tak pouze vyzvali provozovatele elektrárny k tomu, aby si požádal o vydání tohoto povolení. Lze očekávat, že diskuse o tomto povolení se potáhne několik let a to znamená, že pod jezem zůstane několik let, minimálně několik dalších let sucho.
2: Google mění podobu vyhledávání a posiluje v něm AI režim. Nově nabídne bohatší výsledky s navazujícími tématy, více odkazů, zvýrazněné oblíbené zdroje a citace zkušeností reálných uživatelů. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: aneb With a little help from my Lesní manekín na Rádiu B.
1: 6 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já jsem si tak vzpomněl, že o Joe Cockerovi kolovala spousta historek, ale jedna z nejznámějších a zároveň takových jako nejzábavnějších se týká toho jeho, těch jeho naprosto nezaměnitelných pohybů na pódiu. A prý se ho ptali třeba, jestli prý zpívá nebo startuje vrtulník. No a když Joe Cocker vystupoval, tak zkrátka mával rukama, škubal rameny a vypadal jako by byl současně dirigentem, boxerem i člověkem, který se snaží naladit rádio uprostřed bouřky, se říkalo. Publikum to milovalo, no ale novináři si často nevěděli úplně rady, jak jeho pohyby popsat a sám Joe na to reagoval s typickým britským humorem, když se ho ptali, proč při zpěvu dělá ta zvláštní gesta, odpověděl prý, kdybych věděl, co při tom dělám, asi bych toho nechal. A jindy zase žertoval, že kdyby prý nespíval, mohl by se živit jako lidská větrná elektrárna.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No a já už jsem tu říkal, že i když tak nějak o tomhle víkendu naťukneme všechna ta období katapultu, kterým je za to neuvěřitelné více než půl století prošel, přeci jenom ten nejzásadnější klasický písňový materiál vznikl, myslím, už v 70. letech s přesahem do té dekády následující, a tak tu mám znovu titul 2006 v pořadí druhé album katapultu a potom již zmíněném koncertním debutu první studiové album kapely, to, které bylo nahráno v květnu roku 1979 v pražském studiu v Dejvicích a vyšlo pak v tom roce následujícím. Autorem veškeré hudby je tu náš zítřejší oslovenec Olda nebo Oldřich Říha a texty tak ty napsal, jak už jsme si také říkali, Ladislav Vostárek, a ty jako by zde trošku prošly proměnou a mají mnohdy až intimní charakter, což je myslím je případ následující skladby jménem Si křehká.

0: Ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Další píseň se jmenuje Something, poprvé, tedy je to takhle, poprvé vyšla na legendárním albu Abbey Road, jsem chtěl říct, a je to jedna z nejkrásnějších milostných písní, jaké kdy napsal George Harrison, ano, ten nejmladší z Beatles. Když ji pak naspíval Joe Cocker, to je pro nás dnes důležité, proměnil tuhle takovou elegantní beatlesovskou baladu v prosítěné soulové vyznání, bych se nebál říct, no a byla tahle skladba, když teda vyšla, jak jsem říkal, na albu Abbey Road, byla vůbec první Harrisonovou skladbou, kterou Beatles vydali jako hlavní single. Frank Sinatra ji později označil za nejkrásnější milostnou píseň posledních 50 let, i když ji teda omylem připisoval dvojici Lennon-McCartney. Podle vzpomínek George Harrisona i lidí z toho jeho okolí měl autor k Cockerově verzi velký respekt. Joe Cocker totiž patřil k interpretům, kteří dokázali ty Beatlesovské skladby proměnit v něco zcela nového, aniž by ztratili to původní kouzlo.

0: pěkně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu B.
1: No, i když je to teda jako nepravděpodobný, jo, přece jenom možná, že v tuto chvíli někteří teprve snídáte, no tak co bude 14 hodin, tak pokud byl někdo včera účasten nějakého toho bujarého sobotního večírku, je to pro něj možná tak akorát ten pravý čas a jistě nesnídáte sami, i když někdy to jistě bylo poprvé, kdy jste nesnídali osamoceně, jako ten příslovečný kůl v plotě. No a našemu oslavenci Oldovi Říhovi se tohle poprvé přihodilo přesně v roce 1976, to se totiž na pultech prodejen s gramofonovými deskami objevil právě single Katapultu s písní Já nesnídám sám. Než snídáme, přivítám tu opět kolegu Dana Kohouta a vyrazím na nějakou tu výstavku za kulturou. Ano, zítra jeden muzeí a galerii a i dnes v neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze a nejen v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma. Naposledy vás tak dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase někdy příště.

0: Bílkovový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Úvodem se kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák vydá na cestu do pravěku.
2: Spojení spisovatele Eduarda Štorcha a ilustrátora Zdenka Buriana vytvořilo ikonická díla české literatury o pravěku. Jejich spolupráce, zejména na knize Lovci mamotů, zásadním způsobem vizuálně definovala představu o životě našich předků po několik generací čtenářů díky realistickým obrazům a dobrodružným příběhům. Skvělá zpráva je, že oba mají pokračovatele a oba jsou Brňáci. Pavel Radosta navázal knihami jako Ztracen v zemi mamutů a Šaman v zemi mamutů. Malbami drží unikátní styl Petr Modlitba. Výstavy o pravěku jsou vždy atraktivní. Ilustrátor už na Hradě v Mladé Boleslavi byl. Nyní je zde expozice Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha. K vidění bude až do poloviny října.
1: Vědci odhalili skrytou antarktickou hrozbu. Hluboko pod plovoucími šelfovými ledovci se nacházejí dlouhé kanály, které zachycují teplejší oceánskou vodu a výrazně urychlují tání ledu. Podle výzkumníků mohou současné klimatické modely kvůli tomu podceňovat budoucí vzestup hladiny světových moří. Šelfové ledovce jsou obrovské plovoucí masy ledu, které vznikají ve chvíli, kdy pevninský ledovec dorazí k moři a začne se rozlévat po hladině. Jejich stabilita je zásadní, protože zpomalují tok pevninského ledu do oceánu a tím i růst hladiny moří. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Přátelé, 14 hodin a 13 minut od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. No a budeme pokračovat v dvojprofilu Olda Říha Joe Cocker. V každém případě můj první vstup nesmí postrádat takovou dopravní informaci. Do Prahy se vrátilo opět jaro, je tady krásně, slunečno a teplo. No co to znamená? Že poněkud zhoustla doprava, i ta osobní, tedy automobilová, ale zhoustla i koncentrace chodců, kteří někteří tedy dost nerozvážně vám lítají na přechodech pod auto. Já vím, že mají přednost, ale když jde někdo ze sluchátky na hlavě a ještě čumí do mobilu a nerozlíží se ani sem, ani tam, jenom co vnímá je ta zebra, tak pozor na to, tyhle ty lidi zřejmě ještě nepochopili, jak to v podstatě funguje. Ano, mají se rozhlídnout, ano, mají přednost, ale než dojdou prostě na to kritické místo, tedy na ten přechod, tak se mají rozhodnout, zdali tam je taková a taková situace. Zkrátka mají pocit, že můžou jít, jak chtějí, čímž ohrožují vlastně sebe. Takže informace pro dámy a pány řidiče, pozor na to, dávejte bacha, ať nedojde k nějakému neštěstí nebo k nějaký kolizi. To jsem chtěl říct, protože Praha je fakt teď lidí plná na neděli až neobvykle. Tak, ale pojďme už k muzice, pojďme k Joe Cockerovi. Joe Cocker, už jsme s Jirkou o něm mluvili, vlastně den a půl, když to tak řeknu, tak nemusím snad na něco zvláštního upozorňovat, až na nějaký detaily potom, až se dostaneme k jednotlivým deskám. V každém případě v roce 1975 Joe Cocker skvěle, ale skvěle naspíval typicky soul rockovou věc, která se jmenuje Oh Mama. Všimněte si, že tam výborně k jeho hlasu sekunduje fantastický Ságo. Tak jdem na to.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: Rock Deluxe, to je druhý studiový album kapely Katapult, který vyšlo v roce 1986. Co tomu předcházelo? Po vydání studiovky, tedy alba 2006, se Kaťáci potýkali se zákazem vydávání nahrávek a vůbec všeobecným zákazem koncertování a objevování se v médiích, nařízeným od samotného ministerstva kultury ČSSR. No prostě ten komunismus byl krásná věc. Oni to soudruzi hlídali velice pečlivě. Kaťáci nadále koncertovali vlastně svým způsobem tajně a jenom v některých městech v Praze měli zákaz vystupování. Tady prostě nemohli v Praze. Pětiletý zákaz vydávání nahrávek kapela přežila pirátskými nahrávkami, které si fanoušci mezi sebou různě předávali, tak to prostě tehdy chodilo. No a nakonec se to tak trošku uvolnilo a proto mohli Kaťáci, tedy kapela Katapult, vydat nahrát v roce 1985 album Rock Deluxe, který vyšlo pak o rok později, tedy v roce 1986. Tady na tomhle albu vyšly písně, které se později staly hity. Vlastně i takovou jako lidovými písněmi bych skoro řekl. Znám podobu tvou pravou, třeba. Nebo, počkejte, já to tady hledám. Starý desky hrajou dál, ježišmarja, to jsme taky hráli vždycky na akustických, tady někde na Čundrek, že jo. A hlavně, přátelé, snad největším hitem tohle alba byl hit Někdy příště. Jo, to fakt, to je dodnes hit obrovský. Jsme taky hráli vždycky někdy na Čundrek s klukama, jo. A já jsem se vždycky snažil to zpívat tím hlasem Oldy, jo, Říhy. Takovým tím těžkým ochrabělým. No a nikdy jsem nedosáhl samozřejmě toho originálu, to je jasný, že jo, tak to je originál hlas Oldy Říhy. Prostě to nejde. Ale snažil jsem se, jo. Vypadalo to asi zhruba takhle.
2: Někdy příště.

0: Jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu Beat.
1: Před okamžikem fantastická skladba, no uznejte, ty Floydi jsou opravdu luxusní, co si budeme povídat. On the Turning Away, nádherná skladba. Ale pojďme k další krásné skladbě Joe Cockera. V roce 1987 vyšlo velmi vyvedený album a známý slavný album Unchain My Heart. 11. album Joe Cockera. No a píseň Trust in Me byla v roce 1992, to je skladba z tohoto alba, znovu nahrána pro soundtrack filmu Bodyguard. Tahle verze byla nahrána jako duet s kanadskou zpěvačkou se Jordan. Já mám tady originál, ano, z alba Unchain My Heart, Joe Cockera. Výborná věc, hybná věc, v skutku plná energie, takhle bych to řekl. Trust in me, Joe Cocker.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Nevím, jak vy, přátelé, já se skvěle bavím před chvílí Joe Cocker, po něm Eric Clapton, I Shot the Sheriff. No a teď tady budeme mít zase kaťáky, samozřejmě předtím ovšem, to se týká těch kaťáků, jeden mail. Ahoj, Dané, promiň, ale jak jsi psal, no já jsem to říkal, a to je jedno, že toho Oldu hlasově nedáš, nic si z toho nedělej, aspoň si to zkusila a to je nejvíc. Proč stahovat kalhoty, když Brod je ještě daleko? Já taky s tím bojuju, že nedokážu operovat jako nejlepší chirurgové specialisté na velkých klinikách, ale musím, abych pacientovi zachránil třeba život. A to, že ta jizva je trochu nakřivo, tak na to sere pes. Přeji hodně štěstí a dalších výzev v moderování a v muzice. Zatím palec nahoru, čau, Vojta. Vojta je zvěrolékař, což jako neznamená, že by byl o to na nějaký nižší příčce, to rozhodně ne. Život jako život, nakonec, když tak někdy přemýšlím, že ty zvířata jsou snad poctivější než ty lidi, ale to je jenom taková poznámka stranou. V každém případě, Vojtovi, děkuju za tenhle mail. Přátelé, teď se podíváme na album, který je vlastně zatím poslední od kaťáků. Olda Říha, kytara, zpěv, harmonika musím doplnit, Karel Bigman Cole, Dvořák, bas, kytara, to byl základ kaťáků, Vašek Zima na bicí a Vladimír Boryš Secký Ságo. To album vyšlo v roce 2023 a jmenuje se Nostalgia. No a my si pustíme z tohoto alba skladbu Všechno, co chceš, dostaneš. To je výzva tedy. A druhá skladba, která bude následovat, se jmenuje Somebody a je to Bryan Adams samozřejmě. Dovolte, abych ji věnoval tady tak trošku soukromý věnování. Mé děvče se vrátilo z takového dánského mejdanu, našel jsem to slovo, kde si to holky výborně užili, tak jsem rád a já, kdybych ji nezahrál, tak nebudu mít dneska večeři, chápete to, jo? Ale není to kvůli večeři samozřejmě, je to úplně kvůli hlubšímu citu, jo? Aby se nenaštval. Ne, je to pravda. Tak dobře, tak kaťáci, všechno, co chceš, dostaneš, třeba i večeři, a druhá skladba pro Sáru, Somebody.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Muž v Indii vykopal tělo své zesnulé sestry a přinesl ho do banky, aby úředníkům dokázal její smrt. Bez úmrtního listu mu banka odmítla umožnit přístup k jejímu účtu. 40 metrů dlouhá skluzavka vznikne podél schodů, které propojují ulice Pod Julisskou a Na Julisce v Praze 6.
2: Jde o úsek, který díky stovce schodů využívají amatérští sportovci při trénincích. Na podzim letošního roku tu vznikne lákadlo v podobě nejdelší skluzavky v Česku. Stavba vyjde na 3,8 milionů korun. Dosud nejdelší pražská skluzavka je v parku Parukářka a má 12 metrů. Honza Navrátil, Praha.
1: Meta začne sledovat práci části svých zaměstnanců, aby na jejich chování trénovala umělou inteligenci. Lidi následně propustí, protože AI systémy jejich práci postupně převezmou. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: With a little help from my lesní manekín. Na rádiu B.
1: No, přátelé, jsme v další hodince dvojprofilu Říha Kokr. Je 15 hodin a 12 minut. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Pojďme k albu, který vyšlo v roce 1994. Je to album Joe Cockera Have a Little Faith. 14. album tady toho skvělého rockera, bluesmana, soulmana, dá se říct, který vyšlo tady v roce 1994. K tomuto albu vyšlo asi pět videí, tedy videoklipů, čímž můžeme těch pět písní zařadit jako vydané singly k tomuto albu Have a Little Faith. Já vám pustím ten první, který vyšel. A ten se jmenuje Let the Healing Begin.

Tak jsme se z Beatles proletěli vesmírem Across the Universe. No a pojďme zase ke kaťákům a pojďme do roku 1980. Album 2006 je v pořadí druhý album kapely Katapult. Po koncertním debutu jde o první studiový album kapely, který vyšlo rok později, než bylo nahráváno, tedy v roce 1980. Autorem veškeré muziky je Olda Říha, texty napsal Ladislav Vostárek, no tak ten ke kapele, to je vlastně takový čtvrtý, nebo byl takový čtvrtý člen kapely Katapult. Na rozdíl od debutu ubylo hardrockových riffů, kapela se přiklonila spíš takovým písňovým plochám, no tak nechci tomu říkat popík, no ale bylo takový určeno pro širší publikum asi, tak bych to charakterizoval. I texty mají mnohdy intimní charakter, si křehká třeba, že jo, případně jsou takový epický, jako příběhový, jo, abych to vysvětlil, Svobodárna, Tvůj první mejdan a tak dále. Odklon od syrovosti prvního alba, který bylo fakt takový spontánní, no prostě syrový, tak je to správně řečeno, tak kaťáci použili i další nástroje, ne zas tak typický pro hardrockovou muziku, třeba ságo, trubku, akordeon a tak dále, a tak dále. Dalo by se o tomhle albu mluvit dlouho, o albu 2006, já jenom připomenu, že jsou tam obrovský hity, které se hrajou dodnes, Vojín XY, Hlásí příchod, třeba, nebo Až, že jo, Svobodárna, Dvě růže krepový, ježiš, to je oplodňovák jako svině. Co bych ještě si křeká, to jsem jmenoval tuhle skladbu, Kolotoč velkoměsta, no, co vám mám povídat, ale pozor, já vám pustím z tohoto alba skladbu, která v češtině se jmenuje Shells Volna a v angličtině, pozor, protože kaťáci vydali i anglickou verzi, nevím, jak se to stalo, He Passed Me, ano, což je anglickojazyčná verze, ano, tak tu si teď pustíme, tak schválně, Oldo, tak ukaž svoji anglinu.

0: Benda Říha a Neb with a little help from my lesní manekin na Rádiu B.
1: I can stand a little rain, což bychom mohli přeložit jako snesu trochu deště. To je čtvrtý album Kokra, který vyšlo v roce 1974 a který je, no ne, jakoby trvale občas tedy, považovaný za nejlepší album Joe Cockera v daném desetiletí, tedy v těch 70. letech. V roce 1973, kde u Cockera panovala určitá nejistota, jak to půjde dál v jeho kariéře, tak se spojil, a to bylo velice důležitý, s Jimem Pricem, s trumpetistou, který se stal jeho producentem, tedy producentem Joe Cockera. A který byl dřív členem Cockerový doprovodné kapely na předchozích turné. No a tak vznikla potom deska I Can Stand a Little Rain. Ona je velice zajímavá a dalo by se o ní samozřejmě taky mluvit déle, ale na to čas nemáme. My si pustíme skladbu, pardon, já jsem trošku, tady se mi zacpal nos, no tak znáte, ne, no, se taková ta jarní rýma přiblblá, no. Tak, já vám pustím z tohoto alba skladbu, která se jmenuje Put Out the Light, zhasněte světlo, tak bych takhle překládal. Výborná věc, taková soul funková, soul rock funková, takhle bych ji žánrově charakterizoval. No tak posuďte sami.

0: den narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na Rádiu Beat.
1: V každém případě jsou Olda i Joe oslavenci. Joe je bude slavit nebo slaví v rokovém nebi. Olda tady v nějaký určitě fajn hospodě. On se ještě určitě vybere s kámoši u dobrýho piva. Co si budeme povídat? Pojďme ke kapele Katapult. Všechno nebo nic. To je sedmý album Kaťáků, který vyšlo v roce 2005. No a jedná se o poslední studiový album, na kterým se kapela podílela v původním složení. Tudíž tedy Olda Říha, kytara, zpěv, Jirka Dědek Šindelář, baskytara a zpěv a Tolia Kohout, bicí a zpěv. Tedy u Dědka a u Toli se jedná o, samozřejmě o back vokály, ne solový hlasy. No a album obsahuje český a anglický cover písně All or Nothing, tedy Všechno nebo nic, původně od kapely The Small Faces. Taky na tomhle albu je taková, říká se jí gratulační verze písně Až, pod upraveným názvem Až 2006, na kterým se podílelo řada hostů, tedy zpěváků a fakt jako opravdu slavných, nebo jak to mám říct, prostě proslulejch, Jožoráš, Žbirka, Vojtek, koho bych ještě jmenoval, Fanánek, Durinda, no včera jsem o tom mluvil. No my se ale opustíme skladbou Všechno nebo nic, tedy v té české verzi od Small Faces, ale v české verzi text napsal Olda. Tak schválně.

0: Chvíli dva, respektive tři body, jeden jsme získali. No, nikdo to nečekal, že bychom se Slovinskem prohráli, protože ten první zápas s Dánama byl poměrně dobře rozjet a vypadalo to velmi slibně v tom dalším zápase, tedy se Slovinskem, ale takové věci se na mistrovství světa stávají. Zítra nás čeká velmi důležitý zápas se Švédskem, který zatím nemá ani bod, co se dívám tady do tabule. V každém případě v té skupině A je pořadí takovýhle. Vede Finsko ze 6 body, výborní Švýcaři na druhém místě ze 6 body, ten odstup je kvůli skore. Rakušani jsou přátelé na třetím místě ze 3 body a Američani stejně ze 3 body na místě čtvrtém. Bez bodu mají Lotyši, Německo, Maďarsko a Velká Británie. V té naší skupině, tedy v skupině B, je to takto. Vede Kanada ze 6 body, Slováci jsou na druhém místě ze 6 body. My jsme na třetím místě ze 4 body, tedy s 3 body za vítězství nad Dánskem a s prohrou v prodloužení tedy 1 bod, takhle to vychází. Čtvrtý jsou Slovenci ze 2 body, ty body získali právě na úkor našeho týmu. No a pak jsou z 0 body Norsko, Švédsko, Dánsko, Itálie. Švédsko, to je velice důležitý, říkám to proto, protože zítra Švédové proti nám budou opravdu potřebovat vyhrát, aby vůbec mohli postoupit do čtvrtfinále. Uvidíme, jak se ta situace vyvrbí, v každém případě budeme fandit našim chlapcům. Včera ne, že hráli blbě, ale prostě byl to den blbec, tak jak to řekl.
1: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé. Rádio B.

Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz. Víkendový

0: Guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Osada Heldrot v překladu Pastvina v českém lese na Tachovsku, která zanikla po poválečném odsudu Němců, částečně ožívá. V sobotu 30. května tam vysvětí kapli svatého Vojtěcha a Boží muka, která se daří renovovat. Na místě se postaví polní badatelna a stan etnologického ústavu. Organizátoři připravili besedy, komentované prohlídky, letní kino, kinokavárnu paměti národa, umělecké instalace, ale i posezení u ohně a kemp na jednu noc. Víc nám prozradí místopředseda spolupořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce Matouš Horáček.
2: My jsme chtěli oživovat jako místa na různých místech právě v tom českém lese u těch hranic. Může to být i na té německé straně, pokud tam nějaký takový zajímavý místo bude. Těch zaniklých obcí, co já vím, tak jsou minimálně desítky. Jsou to samozřejmě ale potom i menší osady, samoty, které taky zanikly, takže toho je spousta. Vlastně my to pořádáme společně s bavorskýma partnerama, takže ten záběr je opravdu česko-německý. S tím, že mimo návštěvníků, tak máme pozvaný právě i pamětníky.
1: Po desetiletích pátrání se archeologové přiblížili k vyřešení jedné z největších záhad majské historie. Už několik let totiž v džungli mexického státu Chiapas nacházejí pozůstatky staveb, které by mohly patřit legendárnímu městu Sakvalám. Mělo jít o jedno z posledních center majského odporu proti španělským dobyvatelům. Množství nalezených důkazů je teď tak přesvědčivé, že se vědci rozhodli výsledky výzkumu poprvé veřejně prezentovat. Nová výstava v Kutnohorské galerii Středočeského kraje představuje víc než 70 děl českých konstruktivistů Milana Melcera, Františka Kincla a Jiřího Hilmara. Zaměřuje se na jejich působení v západním Německu, kam roku 1968 emigrovali, i jejich vazby na umělecké prostředí Düsseldorfu. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: No, je 16 hodin a 11 minut, jsme v další hodině dvojprofilu Říha Kokr. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. No a teď mám pro vás skvělou pecku, musím říct, ze skvělého alba Joe Cockera. To album se jmenuje v češtině, by se dalo přeložit zase jako Tvrdé údery, Hard Knocks, jo. Je to 21. a předposlední album Joe Cockera, který vyšlo v roce 2010. No a tohleto album vyšlo jak na CDčku, tak na vinilu a produkoval ho Tony Brown. A pozor, album dosáhlo prvního místa v žebříčku časopisu Billboard a druhého místa v žebříčku European Albums téhož časopisu. Takže velice, velice úspěšný album, dá se říct už skoro jakoby, no, na sklonku Kokrova života. To je jakoby labutí píseň, tak by se dalo takhle v podstatě označit. V každém případě tohleto album je velmi, velmi vyvedený, musím říct, protože ta hudba jakoby vyzrála, je to výborně nahraný zvukově, tak to je jasný, to v té době už v roce 2010 kord na západě, ty američtí, angličtí, no prostě všude, celá ta západní Evropa a i u nás samozřejmě zvukoví mistři to uměli natočit, ty alba. To je fakt. Ale i umělecky je to album fakt vycizelovaný. Já vám pustím z tohoto alba skladbu The Fall, tedy pád, by se dalo zase do češtiny přeložit. A to je fakt nářez. Není to žádný metal, samozřejmě, tak mluvíme o Joe Cockerovi. Ale šlape to jako svině, přátelé. The Fall, rok 2010, skladba z alba Hard Knocks, Joe Cocker.

0: kuchyně na střídačku. With a little help from my lesní manikýr. Na Rádiu B.
1: Následující vstup, přátelé, nebude snad tak o muzice, ale spíše o žrádle. Hned vysvětlím. Tak byli jste svědky, nebo jste stále svědky, že v tom víkendovém vysílání, když je třeba hezký počasí, tak se ptám, co děláte, jak se máte, kde posloucháte Rádio B. Mnozí z vás píšou, jak někde grillujete na zahradě, což vám vždycky strašně závidím, ale zároveň přeju, co si budeme povídat. No a dost často se stává, že někteří býťáci, tedy posluchači, říkají, no teď zrovna udíme, jo, buček, nebo já nevím, krkovičky, to je jedno, já udět neumím, takže já se do toho fakt nebudu to komentovat, prostě, ale vím, že dobře vyuzený maso je lahůdka, co si budem povídat. A tak vždycky slintám víc než obvykle, ano, já jsem takový uslintaný občas, a žadoním posluchače ve srandě, přátelé, jo, ne, že bych jako z něj vytahoval jeho produkty, ale tak ve srandě říkám, tak něco pošli, ne, kurňa, tak tady o tom mluvíš, jak tady udíš masíčko, já tě tady krmím výbornou muzikou a ty mě nenakrmíš, nebo co? Omyl, přátelé, my jsme dneska, respektive Jirka Rogl objevil v lednici, tady ve studiu, teda jako v kuchyňce, jo, výborný uzený masíčko. Já ještě nevím, co to je. Vypadá to jako buček uzený nebo něco takového. No a bylo tam několik balíčků se jmenovkami. Já jsem dostal, si představte, což jsem byl velice potěšen a těším se, až si večer zakrojím tedy, jo. Tak moc děkuju tomu anonymnímu dárci. Nevím, kdo to byl, protože, co mi říkal Jirka Rogl, tak nevynašel tedy jméno, od koho to je. V každém případě, jestli poslouchá, já doufám, že ano. Moc děkujem. A je to krásný dárek, ano, pro nás hladové, chudobné moderátory. Ano, s nízkými platy. Ne, to radši říká, nebudu, nebo se ještě zadělám na pruser v každém případě. Je to výborná kooperace, taková výborná, jak tomu říká, to je takový soužití, ano, s posluchači. Jak říkám, my vás krmíme, nebo snažíme se krmit dobrou muzikou a vy nás krmíte uzeným bůčkem. No není to krásný? Není to tak trošku smysl života?

0: Rádio B.
1: Tak jste to sami slyšeli, i Gary Moore z písní Walking by Myself nám to dnešní nedělní odpoledne společně s Kokrem a nakonec i s Oldou posunuli do té víceméně bluesové polohy. Budeme pokračovat, protože já pro vás mám píseň z alba Joe Cocker, což je třetí album studiový Joe Cockera, tedy eponymní, který vyšlo v roce 1972 v Evropě pod názvem Something to Say. No, v Americe tohleto album bodovalo, přikloněný víc k takovému jazzovějšímu a bluesovému stylu, o tom jsem před chvílí mluvil, dosáhlo 30. místa v amerických albových hitparádách, kdežto v Evropě se moc nechytilo. A přesto na tomto alba, i když, nebo spíš takhle řečeno, na tomto albu byla hitová skladba Woman to Woman, potom úspěšný hit Tupaca Shakura nebo California Love. No ono, někde to boduje, někde to neboduje, zvlášť, když ta muzika je svým způsobem taková originální a není, jak bych to řekl, tuctově vše poslouchatelná, jo, pro široký publikum. Ale pozor, to nehaním alba různých kapel, který prorazili po celém světě s nějakou deskou, že jo. Že ta deska byla blbá, to vůbec ne. Prostě dosáhli toho, že dokázali obsáhnout široký publikum, ale někdy je ta hudba tak specifická, že některé části těch fanoušků nebo část těch fanoušků to nedokáže vstřebat třeba na poprvý, až pak třeba na podruhý, na potřetí. To je s tou muzikou strašně taková vacharlatá věc a každý muzikant do toho jde opravdu, jak se říká, z kůží na trh a buď se to chytne, nebo se to nechytne. V každém případě já vám pustím z tohoto alba, tedy z alba Joe Cocker eponymního, výbornou věc. Jmenuje se Black Eyed Blues. Překládá se to jako černooká modrá. To je takový blbej překlad. No. Já nevím, jak bych to přeložil, jak, aby to mělo nějaký smysl. Černoká, tak já nebudu se o to pokoušet. Já vám to pustím, je to skvělá záležitost. Prostě je to ten Joe Cocker, jak já ho cítím a vnímám.

0: jsou Cocker a Olda Říha a neb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: Tak v téhle upoutávce jste slyšeli střih nebo ukázku z písně You Are So Beautiful. Jsi tak krásná, to potěší každou ženu, že jo? To tedy Joe Cocker zvolil správně, ale my pojďme ke Kaťákům a k jejich výbornému albumu, musím říct. Je to třetí studiový album Kaťáků a jmenuje se A co rock'n'roll. Vyšlo v roce 1989. Bylo nahrávaný od prosince 88. do února 89. Vůbec poprvé kapela použila do svých pecek pro ní opravdu netypický synťák. Píseň Neříkej, že je to láska pochází už z roku 1983, kdy kapela nový pecky prezentovala na koncertním programu Hrajeme dál, ano, na CD edici z roku 2000. Album vyšlo společně s následujícím albem Taste of Freedom. To jenom, abych doplnil ten úplný soubor tohoto vynikajícího alba téhle éry, tedy alba A co rock'n'roll. Tak já nevím, jak znáte ty pecky z tohle alba. To album je teda výborně nahraný, zase zvukově, musím teda uznat. To je super. Jsou tady pecky jako Jukebox, Sem tam, To je konec, To nemělo chybu, Slova, V tomhle nejedu, Neříkej, že je to láska, Spolkneme hadači, Komár. No a složení. Olda Říha, kytara zpěv samozřejmě, Dědek Šindelář, basky teda zpěv a Milan Balcár bicí. Tak to byl specifický týpek, co si budeme povídat. Ale výborný bubeník. No a jako host Jirka Vodrážka na již zmíněný synťák, ale pouze ve třech písních na tomto albu. Tak si pustíme titulku A co rock'n'roll. Je to pecka, která je jedna z nejlepších od Kaťáků. Podle mého názoru, ano. I výborně zvukově, jak už jsem se zmínil, zaznamenaná na tomhle albu. Tak si to pojďme užít.

0: Ahoj býťáci, tady je Zdena Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě další 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.

0: síň s vámi. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Vítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
1: Na Vítové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
2: Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovor.
4: Dnes večer od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude zas.
4: Na Beatu.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Ceny paliv se sice drží blízko historických maxim, v poměru k příjmům jsou ale dostupnější než dřív. Za průměrnou mzdu si můžeme oproti začátku tisíciletí koupit víc než dvojnásobek benzinu či nafty. Na Jizeře se rozhořela válka o vodu. Asociace vodní turistiky a sportu, která stojí za vodáckými firmami i samotnými sportovci, totiž zjistila, že na jezu z Plzov není voda. Pod ním je pak suché koryto dlouhé asi 2 kilometry. Veškerou vodu si bere malá vodní elektrárna Líšný. Nejenže tam nemohou jezdit vodáci, život v řece vymírá. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
7: Asociace vodní turistiky a sportu přitom zjistila, když žádala příslušné vodoprávní úřady, že malá elektrárna by neměla odebírat vůbec žádnou vodu, protože neexistuje povolení k nakládání s vodami ani manipulační řád toho jezu. Přitom úplně každý jez a úplně každá elektrárna, která odebírá vodu na jakémkoliv toku v České republice, toto musí mít. Tím se přesně určuje, kolik vody je možné odebrat, kolik vody se musí pouštět do koryta, aby koryto zůstalo živé. Dodejme, že vodoprávní úřady jsou v tomto případě Liberecký kraj a také město Železný Brod a jejich odbor životního prostředí. A místo toho, aby okamžitě zakázali odebírat vodu pro malovodní elektrárnu, tak pouze vyzvali provozovatele elektrárny k tomu, aby si požádal o vydání tohoto povolení. Lze očekávat, že diskuse o tomto povolení se potáhne několik let a to znamená, že pod jezem zůstane několik let, minimálně několik dalších let sucho.
6: Google mění podobu vyhledávání a posiluje v něm AI režim. Nově nabídne bohatší výsledky s navazujícími tématy, více odkazů, zvýrazněné oblíbené zdroje a citace zkušeností reálných uživatelů. To je z guláše pro tuto chvíli všechno. Další bude následovat za hodinu.

0: jeden narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na rádiu Beat.
1: No a sluší se znovu připomenout a poblahopřát jak Oldovi Říhovi, tak i do nebe Joe Cockerovi. Přátelé, je 17 hodin a 15 minut od mikrofonu rádia Beat vás zdraví Dan Kout. Tuhle hodinu jsem začal skladbou Aerosmith Crying, což je velmi, jak to říct, tklivá skladba, která, když ji člověk poslouchá pozorně a hlavně vnímavě, tak ho donutí někdy až k slzám. Záleží na tom, v jakým je zrovna psychickém stavu, co se budeme povídat. A já navážu další skladbou, která má podobný charakter. Tak je velice jímavá, no a zpívat bude Joe Cocker. Totiž Joe Cocker ve svém repertoáru má, nebo měl, úžasné věci, které nebyly zas tak často hrané, jako třeba tahle skladba I Will Live For You. A to je tak nádherná věc z roku 1989, podotýkám, která vás určitě chytne za srdce.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manager. Na Rádiu B.
1: Mám pocit, že je skoro mou povinností vrátit se k prvnímu albu Kaťáku, tedy kapely Katapult, zvané též lidově Stříbrná deska, tedy debutový eponymní koncertní album kapely Katapult, který bylo koncertně nahráno proto, že nebylo místo ve studiích, ačkoliv Suprafon vyčlenil v edičním plánu místo pro Katapult, ale prostě nebyly volný studia, tak to chlapci vyřešili takto a pak se to jaksi domíchalo a domástrovalo. V každém případě tohleto album bylo pro Katapult a hlavně pro jejich fanoušky průlomový. Protože uvědomme si jeden základní fakt, že na tomhle albu byly ty největší hity kapely Katapult. Tak budu to prostě jenom tady číst, ten playlist tohoto alba. Půlnoční závodní dráha, Kůrňa, hit jako svině. Miluju severní nebe, Kůrňa, hit jako svině. Hlupák váha, Kůrňa, hit jako svině. Už nebudu říkat Kůrňa jako svině, jenom to budu říct. Tichá pošta, každé ráno, no tak to je takovej spíš jakoby ne druhá kategorie, ale spíš pozapomenutej hit, ale třeba Stovky hotelů, Kůrňa, hit jako svině, tady to musím prostě říct, stejně jako Vlaky v hlavě. Ale já si pamatuju, přátelé, 70. kolik mě to bylo let, počkejte, já se kouknu, 70. 8. no, tyjo, mě bylo, kolik mě bylo, já musím počítat, za mě to nikdy nejde. Mě bylo 16, jo? V 16 letech. Rozpuk mládí, přátelé. Velká přitažlivost středoškolských spolužaček, jo? Jste to chlapi určitě poznali a vy dámy taky. Jo, tam to prostě jiskřilo na každém mejdanu. Dokonce i při vyučování. Jo, to je jasný. No a nejstrašnější zklamání bylo, že už jste měl tu holku v náručí, jo. Už to tam jako se rodilo. Víte, o čem mluvím? Jo, už to tak jako... A teď se bylo na nějaký zábavě, kde hráli, nedej bože, Kaťáci, který zahráli tuhle tu píseň. No a veškerá náděje byla v prdeli.

0: hodně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na Rádiu B.
1: Já jsem to ve svých vysíláních už mnohokrát naznačoval, že dobrá muzika se dá testovat na protějšku, jo? Na dívce, ženě, kterou chcete nějak okouzlit, chcete imponovat jí nějak, tak se to dá. A ta hudba je k tomu fakt výborný prostředek. Dobrá muzika, dobrá. Především oplodňováky, to je jasný, který nesmí být ale debilní. Jo? A taky pozor na druhou stranu. Pokud chcete okouzlit dívku nebo ženu dobrou muzikou, tak tam je jeden předpoklad, že ta dívka nebo žena nemůže být blbá. Jo? Pokud je to nějaká pepina, já pozor, nehodlám teď tady posuzovat ženy a dívky, jo? Ale pokud teda je tak nějak jinak zaměřena, jinak než si přejete, tak ten váš záměr nepochopí, protože tu hudbu nepochopí. Jo? Ale já jsem se vždycky snažil okouzlit ženy, který za to stály, a vždycky se mi to tak nějak víceméně povedlo, jo? Protože ty dívky a ženy byly vždycky vnímavý. Tam v tom mým směru, nebo v té mý krevní skupině, jak se říká. No, já jsem chtěl takhle předeslat album, který se jmenuje Across from Midnight. To je 16. album Joe Cockera, který vyšlo v roce 1997. Jsou tam skvělé věci. Ale jeden ten oplodňovák, kterým jsem kdysi taky takhle okouzlil jednu dívenku, se jmenuje Tonight, dnes večer. A to je tak skvělá skladba, tomu prostě žádná vnímavá dívka či žena neodolá.

let me gonna get out of that brain. Na Rádiu B. Radosti života je osmý album Kaťáků v roce 2010 vyšlo. Jedná se o první album kapely, vydaný po smrti zakládajícího člena basáka Jiřího Dětka Šindeláře a dlouhodobého bubeníka Toli Kohouta. Jeho nástupce Karla Káši Jána. Takový divný období ve znamení smrti, no ale smrt je součástí života, tak nebudeme zase nějak extrémně truchlit, všichni tam nakonec půjdeme, že jo? A některý náboženství smrt uctívají jako radostnou událost. Něco na tom je. Ale pojďme dál k albu Radosti života. Vidíte, že i ten název jakoby odpovídal té skutečnosti. Z Oldřichu na albu doprovázejí noví členové kapely baskytarista Andy Budka a bubeník Ondřej Timpl. Já vám z tohle alba pouštím skladbu, která se jmenuje Každý den a každou noc. Furt jsme tady nějakou Furt tady ty noci se nám hejbou, že jo? Před chvílí Nexus Need You Tonight, předtím ještě Joe Cocker Tonight, no a teď tady máme zase nějakou tu noc. Neberte to jako negativum, to je naděje pro novej den, noc. Ježíš, já zase filozofuju.

0: Když ceny letí nahoru, ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem se kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák vydá na cestu do pravěku.
3: Spojení spisovatele Eduarda Štorcha a ilustrátora Zdenka Buriana vytvořilo ikonická díla české literatury o pravěku. Jejich spolupráce, zejména na knize Lovci mamotů, zásadním způsobem vizuálně definovala představu o životě našich předků po několik generací čtenářů díky realistickým obrazům a dobrodružným příběhům. Skvělá zpráva je, že oba mají pokračovatele a oba jsou brňáci. Pavel Radosta navázal knihami jako Ztracen v zemi mamutů a Šaman v zemi mamutů. Malbami drží unikátní styl Petr Modlitba. Výstavy o pravěku jsou vždy atraktivní. Ilustrátor už na Hradě v Mladé Boleslavi byl. Nyní je zde expozice Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha. K vidění bude až do poloviny října.
2: Vědci odhalili skrytou antarktickou hrozbu. Hluboko pod plovoucími šelfovými ledovci se nacházejí dlouhé kanály, které zachycují teplejší oceánskou vodu a výrazně urychlují tání ledu. Podle výzkumníků mohou současné klimatické modely kvůli tomu podceňovat budoucí vzestup hladiny světových moří. Šelfové ledovce jsou obrovské plovoucí masy ledu, které vznikají ve chvíli, kdy pevninský ledovec dorazí k moři a začne se rozlévat po hladině. Jejich stabilita je zásadní, protože zpomalují tok pevninského ledu do oceánu a tím i růst hladiny moří. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: aneb With a Little Help from My Lesní manekín na Rádiu B.
1: 18.12 jsme v poslední hodince dvojprofilu Říha Cocker, nebo chcete-li Olda Joe. Teď za chvilinku Joe Cocker nám zaspívá skladbu, která je velmi populární, známá. Jmenuje se Darling Be Home Soon. Najdete ji i v úžasném provedení kapely Slade na jejich albu Slade Alive. Ale Joe Cocker, ač ji zpracoval trošku jiným způsobem, tedy po svém, tak rozhodně se té verzi Slade vyrovná. No aspoň máme takový příjemný porovnání, že si takovýhle písně v různých verzích můžeme, nebo takovouhle píseň, správně řečeno nebo přesněji řečeno, můžeme pustit v různých verzích za sebou. A to je potom skvělý zážitek. Co si budeme povídat? Je to další skladba, která možná není zas tak známá od Joe Cockera. Nenechte se mýlit, přátelé, protože Joe Cocker těch hitů měl spoustu. A hráli se jenom některý, což je strašná škoda, protože valná většina jeho písní jsou prostě luxusní kusy. On byl výjimečná osobnost a tomu posílám a přeju mu vše nejlepší k narozeninám do rokového nebe, protože Joe Cocker byl jedna z nejoriginálnějších osobností v rockovém světě, rockovým, soulovým, jazzovým, chcete-li. Zkrátka, to byl naprosto luxusní chlapík. Co si budeme povídat? Co byl je? Jo? Darling Be Home Soon. Pojďme si to vychutnat, to je úžasná verze.

0: narozeniny oslaví, druhý by je teď oslavil. Oba si užijeme dosyta. With a little help from my lesní manekín. Na Rádiu Beat.
1: Konec srandy. No já bych tohleto slovní spojení nebral zas tak vážně nebo katastrofálně. V každém případě je to název šestého alba Kaťáků, který vyšlo v roce 1999. No a jedná se o jediný album, na kterým bubnoval Michal Šindelář, tedy syn dětka. Křest a prezentace alba proběhla v pražském Lucerna Music Baru a byla to opravdu velká událost. No tak si dejme pořádnej beat, ne?

0: ultimátní víkendový dvojprofil muzikantů, kteří se nejspíš nikdy nepotkali. With a little help from my lesní manelky. Na Rádiu B.
1: Tak to byla vzpomínka na mou pubertu. Vězeňské zdi jsou tiché, by se dalo přeložit skladba, která teď odezněla. No a byla to vzpomínka na moji tehdy strašně oblíbenou kapelu, tedy východoněmeckou kapelu Pudies. Prison Walls Are Silent. To byla ta skladba. Ježiš, no jsme chodili do německé kultury, pamatujete si na ty maďarská kultura, polská kultura, východ, no tak prostě ty státy, ty varšavské smlouvy, že jo. A v polské kultuře a nakonec i v maďarský. Tam jste sehnali samozřejmě Omegu, Lokomotiv GT, polský SBB třeba, jo, Němena a i zahraniční desky. Já jsem si tam koupil tu ochutnávku, jmenovala se to Deep Purple ochutnávka, myslím, že jo. A v německý, východoněmecký kultuře, tak tam byly taky výborné desky, jako třeba Půdy, Skarát například. Vzpomínáte si? Musíte si kurňa vzpomenout, že jo? Vy, který jste můj ročník, to byly takový světlý okamžiky temného bolševika. Takže aspoň tohle. No tak to byla taková ta vzpomínka. Dobře, pojďme tedy dál a já vám pustím nádhernou skladbu, která se jmenuje I Heard It's True, The Grapevine z roku 1978 od Joe Cockera, ale musím ještě tady citovat, protože jste poslali spoustu SMSek a mailů, já to zase všechno netento, že jo, nepřečtu, protože to bych tady se strašně zdržel, ale moc vám děkuju, tak aspoň něco. Ahoj Dané, jen krátká vzpomínka na vysoké škole 1985 až 89 jsme se dělili na příznivce kaťáků a olympiku. Tenkrát vedli kaťáci na celý čáře. Hodně tomu pomohli právě komunisti tím, že pro ně byl katapult nežádoucí. Takže klasický, jakože zakázané ovoce, ano, nejlépe chutná, doplňuju, pochopil jsem to. Ale aspoň za mě to nebyl určitě jediný důvod, Petra. Díky, Petro. Další tady poznámka. Mám doma CD a tam je 10 písniček od Katapult a to ty samé melodie, ale od nějaké USA skupiny. Pepa, Třebíč, Pepo, to bude artefakt, který bude velmi ceněn, si myslím. A pak mám DVD, kde Katapult slavěj 30. výročí v Plzni v besedě říha Šindelář Kohout a byl jsem na nich někde u Jihlavy a tam bunoval Michal Šindelář, syn Calamity Jean od Mládka. Tak a ještě jedna. Ahoj Dané, málem si mě rozplakal. Kaťáci není úplně moje krevní skupina, nicméně to prostě umíš podat tak, že i hned zapracují vzpomínky. Měj se moc fajn, Laďka. Laďko, ty jsi mi taky moc fajn. Nechci rozplakat. A ono to, když si člověk vzpomene na dávné mládí, tak ono to zase neškodí, když se tak nějak popláče nad uplynulým životem, ale nechci vás do toho ale vkormidlovat do takovejhle vzpomínek. Vzpomínejte jenom na to dobré. Joe Cocker, I Heard In Truth, The Grapevine, jak jsem slíbil.

Český rok na beatu.

0: kuchyně na střídačku. With a little help from my lesní manekýn. Na rádiu Beat.
1: Joe a Olda se za tento víkend dostatečně prostřídali a myslím, že ten jejich, že to jejich společný vystoupení, nebo můžeme říkat i koncert, se opravdu vyvedlo. Muziky odlišné, ale všechny pobavily, tedy ty písně. Ode mě je to, přátelé, všechno. Já děkuju moc za hezký maily a SMSky. Děkuju moc našemu posluchači, který nás přikrmil výtečným domácím uzeným bůčkem, krkovičkou. Nevím, co se skrývá v těch balíčcích, ale určitě to bude vynikající. Ještě jednou moc krát děkuju. No a vás už čeká za chvilinku Větrník a potom samozřejmě Hard and Heavy. Já vás ještě pozvu na rokovou zpovědnici. V úterý večer o 8 bude mým hostem Petr Koura, zvaný Kourič, historik, který se zabývá především tou novodobou historií, a zároveň je to i herec průvodce divadelní, ale to všechno prozradíme v úterý s Kouričem. Navíc je to milovník kvalitního rumu, takže to úterý bude určitě docela veselý, protože jak Kouriče znám, tak určitě něco přitáhne. Hlavně my se bavíme velice seriózně spolu o velice důležitých, seriózních intelektuálních tématech, jako třeba ženský, že jo, a tak dále, a tak dále. Prostě to bude sranda, to vám slibuju. Tak jo, krásný zbytek neděle vám přeje, Dan Kohout, mějte se, čau.

Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Říká se do třetice všeho dobrého a já po třetí, ale zároveň naposled sahám do alba Not Like Everybody Else 13. v diskografii londýnské punkové skupiny Damned, která si datem vydání 23. ledna připomněla výročí úmrtí svého bývalého kytaristy Briana Jamese. Ve speciální nabídce coveru si tentokrát zvolila Heart Full of Soul, klasiku skupiny Yardbirds z roku 1965. To se s vámi přivítal Jaromír Tůma na startu 1095. edice pořadu Větrník, který by byl neslyšný nebýt technické podpory mistra zvuku Pavla Černocha. Buď zdrav, Pavle, opět po týdnu. Díky tobě se mezi tím schyluje k druhému vystoupení 36-letého skotského zpěváka Callama Beattyho, který po 23. lednu protáhl do čela místního a na čtvrtou špricli britského žebříčku album Ain, na kterém nechá schořet postel v nahrávce Bell Is Burning.

0: otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Kdo se vyzná, respektoval do 16. února rok dřevěného hada, který je podle čínské astrologie symbolem moudrosti, intuice a elegance. O takové vlastnosti se zřejmě uchází od předloňska aktivní stockholmské trio The Gems, které své druhé album pojmenovalo Year of the Snake a nechalo tak zapomenout na název Thunder Mother, pod kterým dívky v minulosti ve Větrníku vystupovaly. Z alba Rock Hada zaznějí Stars. No!

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Kytarista Bob Belch už 30 let sdílí klubové triko s kapelou Fu Manchu z kalifornského Orange County a navštěvuje s ní i Větrník. Poslední dobou ho však inspiroval přes Apple připojený student, který na něm chce, aby naučil hrát staromódně, tak jako Dio, Judas Priest a Riot. Boba ta myšlenka zaujala natolik, že se spojil s dalšími hráči podobných názorů a vznikla tak supergroove X-Dragger, která 6. března vydala bezejmenné album, z něhož hrajeme opus Ein Rider.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Murfreesboro je univerzitní město ve státě Tennessee, které svou populací těsně překračuje 150 tisícovou hranici. Jeho kulturní specialitou je soubor Protoman, jehož členové s krycími jmény provozují od roku 2003 seriál rockových science fiction oper. Ten dospěl 9. ledna na deskách k třetímu dějství s podtitulem This City Made Us a my se ponoříme do multimediálního světa s nahrávkou Calling Out.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: V 90. letech se Skandinávii přehnala vlna heavy a garážových kapel, jako byly norští Turbo Negro a švédští Helicopter. Lucifer z norského Osla však vedle nich jen paběrkovali. Ani pět alb je udrželo v povědomí. A tak na 12 let přerušil činnost. 19. ledna se přihlásil šestým albem Seidrak New High a zkouší to znovu. Třeba ve snímku vyrobeném z rána, Made in the Morning.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Těch pouhých pár metrů, které mě při pražském koncertu kytaristy Slashe dělilo od jeho zpěváka, mě dostatečně přesvědčilo o kvalitách pro turné zapůjčeného Milese Kennedyho. Proto se nedivte, že volím už 27. nahrávku z repertoáru jeho kmenové kapely Alter Bridge s adresou ve floridském Orlandu. Citovka Hand by a Thread vyšla 9. ledna na bezejmenném 8. albu souboru a nemělo by nás překvapit, že desku vydali Napal Records, gramofirma se sídlem v 5000ovém rakouském městečku Eisenerzu. Do pravidelné rubriky ploužáků padne jako ulité.

Vietrník na Rádiu B. Ve Vietrníku debutující black metalová kapela Hell Ripper ze skotského Aberdeenu si o své zařazení do rubriky Chláda řekla ne snad stopáží, ale členitostí skladby Kinchile. Prostě se v půli skladby splaší a pádí jinam. Snímek vyšel 27. března na čtvrtém albu Korone. Kapela má od roku 2014 jediného člena, kterým je James McBain. Pro koncerty má ovšem 3 záskoky na telefonu. Za své vzory považuje Venom a Megadeth a pokud je o funkci v souboru, nazývá se jeho architektem. Tak si to přeberte.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Pohnuté události posledních dní se začínají odrážet i v tématech písňových textů, v nichž mezi tím převládla rozličná strašidýlka, bubáci, ba přímo satanáši. Jak se dalo očekávat, nejdále ve směru novodobé angažovanosti pokročil zpěvák skupiny YouTube Bono, jehož společné vystoupení s Edem Sheeranem a k ukrajinským bardem Tarasem Topoliou zaznělo nedávno i ve Větrníku. U toho nezůstalo a 3. dubna vydali velikonoční EP Easter Lily, z něhož pustíme Scares.

0: Větrný. Na Rádiu B.
1: Ještě z kraje roku jsem zamlčoval jejich jména, považoval jsem je za nedůležitá. Mezitím je ale švýcarský zpěvák Thomas Winkler a německý producent, kytarista a zpěvák Sebastian Leffermann přesvědčili, že mají smysl pro větrníkovský tah a šmrnc. A ponoukají mě znovu máchnout do jejich druhého alba Angus McSix and the All Sing Astral Eye, vydaného 13. března. Jako tip jsem vylovil Let the Sedge Begin.

0: s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Rodák z Helsinek, kde se doma nemluvilo jinak než švédsky. Tak to ostatně odpovídalo jeho jménu Matti Antero Christian Fagerholm. Mezi jeho vlivné hudební přátelé patří Lemmy a stále ještě náleží Axl Rose, Slash, Sebastian Bach ze skupiny Skid Row. A když spočtu, že ještě před 11 solovými vstupy ve Větrníku zavedl do našeho pořadu pětkrát kapelu Hanoi Rocks, jste u cíle. Řeč je o Michaelu Monroevi. Saxofonista a zpěvák uvedl 20. února na trh 11. album Outerstellar a pro nás je to pozvánka k poslechu skladby Painless.

Větrník na Rádiu B. Na závěr se šlápneme pedál na podlahu. Jak se to v nahrávce Pedal to the Floor přeje kytarista a zpěvák Zach Wild z Los Angeles. Každého druhého z vás okamžitě napadne a bývalý kolega a parťák Ozzyho. Znovu ochutnáme 12. album Angels of Demolition Wildovy skupiny Black Label Society, které vyšlo 27. března a snad vás naladí tak, abyste si ani za týden nenechali ujít Větrník s Jaromírem Tůmou.

Rádio Beat. To koukáte, beatáci, co? Za 20 let pořadu Hard and Heavy tohle to rozhodně, bez zesporu, bez nějakého srovnávání, jenom takhle od ucha, byl nejcejdavější otvírák v celé té historii tohoto našeho metalového pořadu, ale musel tam být, musel být v dnešním playlistu a musel být na samotném začátku. Jestli si vzpomenete na minulý týden, kdy jsem se tady tak jako podivoval nad tím, kde nám to skončila Alissa Whiteglass, tedy v sestavě kapely Dragon Force, jakože to je něco, co by nečekal, tak tohle to je další jedno takové spojení, které vlastně možná mohlo být do jisté míry logické, ale ta píseň samotná, tady ten cover slavné skladby Hold Me Now, je něco, co bych si netepl, že dají dohromady tihleti muzikanti. Myšleno tedy Lordi, finští spolu s mistrem Lordim v čele. No a ten ženský vokál, ten nepatřil téhleté sestavě slavné maskované kapely, ten naopak patřil naprosto odmaskované Nóře Lowhey. Mimo, kdyby se někdo poptával, kde se nám ta holka toulá po té, co opustila Battle Beast, no tak tohle to je jedna z věcí, která se jí v životě přihodila, že se scukli ve studiu a řekli si, tohle bude dobrý nápad, tohle to natočíme. Ne snad, že by Nora měla být členkou kapely Lordi, to zas úplně ne, ale je to jedna z takových speciálních písní. Jeden ze singlů tohoto uplynulého týdne.

Ne, a to si pište z těch singlů, si tady z Brusunových dáme dneska v pořadu Hard and Heavy ještě víc než dost. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemnou neděli, příjemný večer, příjemný poslech, čistý signál a spoustu, doufám, že oceníte a uznáte, že i dobré muziky.

0: beatu.
1: Ozzy Osbourne, jeho Almighty Dollar a hned potom Blind Guardian a jejich Another Holy War. A to jsme se pohybovali někde v těch letech 2007 a pak hub do minulosti do roku 95, protože jestli se nemýlím, tak Imaginations from the Other Side od Blind Guardian jsou právě jednou z těch slavných devadesátkových desek. Ne, že by Blind Guardian od té doby nic nevyrobili, nevytvořili a nenatočili, to bych byl nerad, kdyby to takhle vyznělo. Té muziky od té doby do světa od nich vyletělo víc než dost, ale chystá se další a to je ta důležitá informace, kterou tady pro vás mám. Sami si říkají, že tomu dávají trošku čas, není to úplně tak, že by Blind Guardian zuřivě tlačili na pilu, ale tvrdí, že by si mysleli, že do konce roku 2026 toho aktuálního skončí takzvaná preprodukce, tedy všechny takové ty věci, které musí udělat v rámci toho skladatelského procesu, aby někdy na začátku roku 2027 vstoupili do studia, no a tam vytvořili právě už oficiálně zaznamenaně něco nového, co bude nástupcem té zatím poslední desky, která mám takové podezření, že je z roku 2022, takže už je taky nejvyšší čas. O krok dál, než tadyhle Blind Guardian, jsou ti, kteří v našem beatovém playlistu dnes pořadu Hard and Heavy pokračují a to jsou Saxon. Tady se Biff Bifford nechal slyšet, že už to v podstatě tak jako vymyšleno je a že už se tak jakože pracuje na tom, abychom se brzy dočkali nové desky. Ta tady pravděpodobně vyjde taky v roce 2027, ale hned na začátku s tím, že první singly tady budou už po prázdninách, takže jste-li fandové kapely Saxon, myslím, že se máte na co těšit.

0: Na Rádiu B.
1: Takový, řekněme, výlet po Velké Británii se odehrál v éteru Rádia B. Nejprve to byli Saxon a to jsme si slibovali novou desku, která bude vycházet. Hned potom to byli Iron Maiden, ale důležité je si říct, že staří Iron Maiden. Tedy úplně ty začátky, kdy za mikrofonem ještě dávno nestál Bruce Dickinson, ale stál tam někdo úplně jiný. Někdo, o kom bude vycházet dokument, je to teda hlavně v tomhletom kroku informace pro ty, kteří vládnou angličtinou, protože ti se tak jako v tom můžou porochnit jako první, ostatní musí počkat na překlady. Nicméně dokument nazvaný Diano s podtitulem Ztracený zpěvák Iron Maiden, tak v červnu v Severní Americe bude mít svou premiéru a hned poté bude v zakoupení na různých nosičích a platformách, včetně Blu-ray, DVD a podobně. Stále je fandové Maidenu, zvláště pak té staré doby, staly navíc sběratele, tak je třeba tohleto jedna z věcí, na kterou se můžete zaměřit, protože ta tady už bude Cobidub. Stejně jako tady Cobidub bude Metal Fest, tedy první z těch našich, já vždycky říkám, královských festivalů melodických z té svaté trojice Metal Fest, Masters, Rock Castle, tak Metal Fest tento standardně vždycky v té festivalové sezóně otvírá na začátku června. No a jednou z těch kapel, které tam budou a které tam budou jedním z těch zlatých hřebů, tak jsou Camelot. Ty si pustíme, zároveň si slíbíme, že lupeny na Metal Fest už jsou v podstatě tady v rádiu, takže se budou rozdávat těm, kteří pozorně poslouchají a dávají bacha. No a zároveň si taky slíbíme, že příští týden v pořadu Hard and Heavy, pokud všechno půjde dobře a nenastanou žádné neočekávané situace, tak bychom si udělali takový Metal Festí speciál. Opět přivítáme Jirku Darona z agentury Prago Concert a opět probereme to všechno, co se festivalu týče, nejenom tu muziku, ale i to okolí, třeba právě pro ty, kteří tam jedou úplně poprvé, tak aby věděli, co se tam bude dít a kde se to tam bude dít, a pro ty, kteří tam nejedou poprvé, tak aby třeba zjistili, co je jinak, než to bylo minule nebo předminule, jak jsou na to zvyklí. To je plán na příští minuty i vlastně týdny.

0: Radio Beat.
1: Za námi Camelot, jejich Amnesiac, tedy věc, kterou chcete-li zařazovat na desku, tak byste měli jít na to, která se název The Shadow Theory z roku 2018. Potom to byla ještě o 4 roky starší Lacuna Coil s písní Zombies alba Broken Crown Hello. No a my se teď můžeme posunout k něčemu, co je naopak přesným opakem, tedy úplně čerstvou záležitostí, která zároveň budíš s potvrzením toho, co jste už před, já nevím kolik, já 10 třeba dny, 12, 14 mohli číst na beatovém webu, a to, že se k nám chystají Five Finger Death Punch. Tentokrát si zarezervovali tu arenu pražskou, protože bude Kláda, tedy asi, protože ten koncert je naplánován na 31. leden roku příštího. No a spolu s nimi projedou také Bleed for Within a Dimitri čeští, tihleti všichni v trojici chystají velký koncert tady u nás. V případě Five Finger Death Punch, téhle té americké mlátičky, je to ještě navíc spojeno s příslibem nové desky. A to se zřejmě povede, protože jestliže si vezmete, že dneska je 17. května, koncert je tady za půl roku na konci ledna a už teď máme první pilotní single z té připravované placky, tak by to, pánové, myslím, do té doby nejenže mohli stihnout vydat, ale my bychom si to mohli taky stihnout naposlechnout, abychom si to patřičně užili. Pojďme si dát první věc z nové tvorby téhleté kapely, z nového singlu, který v tomto týdnu vyletěl do světa a jmenuje se Eye of the Storm.

Novinka kapely Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, jedna zase stará dobrá, abychom to prostřídali, tohle byly Metal Church a Faster Than Life z desky Masterpiece z roku 99. Nějaké další novinky pro vás mám, ale ne v tuhle chvíli. Minimálně teda ne podle toho, jak jdou data vydání těch jednotlivých skladeb, protože kdo se podívá nebo už podíval na playlist na webu Rádia Beat, tak dobře ví, že tam mám připravenou Metalliku z alba 72 Seasons, to je 3 roky stará záležitost, a taky nějaké starší Amorphis z písní We Accused, což je z desky Queen of Time z roku 2018. Tak to taky bude hrát tady na beatu. Co je ale důležité si říct, že někdy před týdnem, 2, 3, 4, nevím, jsme si tady v Hard and Heavy v pořadu na rádiu Beat slibovali nový materiál kapely Amorphis a také příslib toho turné, které by mělo následovat a které už bylo vyhlášeno vlastně na podzim, na Evropu. Jediné, co tady jako sleduju, a už jsem si toho všiml u několika kapel takhle za sebou v blízké době, je tam pravda Evropa celá, člověka to tak jako podněcuje k tomu udělat si výlet, ať už do Varšavy nebo někam jinam, ale v každém případě někam dál, protože Česká republika v tom výpisu koncertů není. Alespoň prozatím, ono se to může změnit, protože když mrknete na ty vypsané termíny, tak jsou tam volné dny, takže by se tam dal našroubovat ještě nějaký koncert tady u nás a nejen tady u nás, ale zatím vycházíme pouze z těch oficiálních informací a tam nám teda Česká republika chybí.

0: na beatu.
1: Za námi Metallica, taky Amorphis, taky Pain se skladbou Wannabe, kterou byste našli krom jiného na desce Coming Home z roku 2016 a dost možná si ji poslechnete také naživo. Už jsem tady mluvil, tak teď to nebudu celý opakovat, už jsem tady mluvil o festivalu Metal Fest Open Air, tom plzeňském z lochotinského Afiku, kde když se podíváte na line-up a příští týden s Jirkou ho tady zevrubně proberem, tak ani Pain nechybí, takže to budíš takový otvírák správný pro tu aktuální hodinu tady na beatu v pořadu Hard & Heavy. Kdy je s vámi Standard Rubáš, přeju pěkný večer a pouštím další jednu čerstvou novou věc. Úplně zbrusnový single kapely Anthrax, jmenuje se It's for the Kids.

0: Na Rádiu Beat.
1: Nový single Anthrax, It's for the Kids, potom stará věc, ale příslib nových věcí od kapely Korn. Připomněli jsme album Requiem z roku 2020. Start the Healing je tahle ta skladba, která právě teď tady na beatu dozněla. No a Korn ti hlásí, že také pracují na nové desce a muzice. Zatímco oni to pojímají tak, jakože si posílají všechny možné nápady, nějak se to míchá, kombinuje, vyškrtává a podobně, takže teď jsou ve fázi, kde mají asi 40 písní a řeší, co s nima. To je ten rozdíl od těch ostatních, kteří to dělají celé nahromadě, protože se v podstatě rovnou ta deska vytváří, zatímco Korny ještě čeká hromada práce, hromada úprav, aranží, produkování a hlavně tady škrtání, protože to všechno, co mají pánové připraveno, tak se na jednu desku ani vejít nemůže, ale zase na druhou stranu, jak se to říká, sklenice je buď poloprázdná nebo poloplná, tak když se podíváme na tu poloplnou, máme se na co těšit, když víme, že Korn mají toho materiálu na rozdávání, což předpokládám má i tadyhle Blue Medusa, čímž se vracím zpátky k jménu, které tady zaznělo minulý týden, už vlastně i dneska jsem tady o ní mluvil, o té modrovlase Alice a o tom, co dělá po odchodu s Arch Enemy. Trošku se holka, mám pocit, urvala z řetězu, což teda nemyslím nějak ve zlém, jednak se stala posilou kapely Dragon Force, tam si to užije v rychlém tempu, které úplně nemůže ovládat, protože Dragon Force vždycky jeli na maximální rychlostní stupeň. No a kdyby náhodou chtěla zpívat něco sem tam pomalej, tak má tu svou novou domovskou holčičí záležitost nazvanou Blue Medusa, která do jisté míry ten projev pěvecký kapely Arch Enemy může připomínat, ale navíc tam kombinuje a obsahuje podstatně větší množství těch čistých vokálů, které podle mého ucha Alice vždycky hodně slušely. Nakonec posaďte sami, protože co já tady budu grákat, nejlepší je pustit si právě tu novinku, která čerstvě vyšla a jmenuje se Flying Monkey.

0: Radio Beat.
1: Za námi Blue Medusa, taky Bullet for my Valentine, kteří mimo jiné také slibují nový materiál. Tohleto se jmenovalo Knives a nový materiál to nebyl, protože tohleto už musíte znát od roku 2021, pokud máte naposlouchanou desku Bullet for my Valentine. Ale novinky, ty bych tady měl i dál, zvlášť pro ty, kteří jsou takový hladoví tady po těch věcech. Obvykle, ne že úplně pravidelně, otvíráme okénko zvané Ať se mládí vydovádí, tedy kapely, které jste dost možná ještě neslyšeli, které patří mezi takové ty naděje beatu, ale v pořadu hard and heavy. No a myslím, že tuto tu podmínku celkem krásně splňují i Švédové, kteří si říkají Self-Deception, kteří jsou teda pravda s námi už nějaký ten pátek, už od roku 2009 existuje tahle ta kapela, ale zatím ještě úplně jako do té první ligy nepronikli, ale makají na tom. To je potřeba jim tak jako nebrat a naopak jim to uznat. Co je zajímavé u nich, je třeba nová deska, která nese název One of Us. Ta už vlastně oficiálně vyšla 15. května, ale protože zatím ta asi reakce světová není tak veliká, tak kapela vydává singly i po vydání té desky. Je to takový obrácený gard, který v podstatě jim vůbec nemám v plánu zazlívat. Takže si to přeložte, jak chcete. Buď vám dám nový dva singly téhle té kapely, nebo vám dám ochutnávku z nové desky, ono to totiž ve výsledku vyjde úplně na stejno. Jedna z těch věcí se jmenuje One of Us, to je ta titulka celé té desky, kterou tahle ta kapela už oficiálně vydala. No a druhá věc, co by ochutnávka, nese název The Wedding.

Radio Beat. Švédové Self-Deception, ti jsou právě teď za námi. Dvě ochutnávky od nich jsme nejenže odehráli, ale taky zapsali na web, takže na webu www.radiobeat.cz, Facebooku a Instagramu Beatu se dostanete k playlistu dnešního Hard and Heavy a celého toho vysílání toho všeho, co je pro vás připraveno. Na střídečku nové a staré věci, aspoň v té mojí polovině pořadu Hard and Heavy, od těch nových pojďme teď právě k něčemu, co už nějaký pátek existuje. The Divinity of Purpose deska kapely Hatebreed z roku 2013, tak když si ji pustíte, tak tam určitě nepřeslechnete ani Dead Man Breathing.

0: Hot and Heavy na Beatu.
1: Tohle byli Hatebreed tady na rádiu Beat. Pojďme ještě k další muzice, která pro dnešek nezazněla, byla by to škoda, protože jak jsem říkal, ten uplynulý týden, aspoň tady v mojí schránce, kam padají singly, tak byl velmi pestrou záležitostí a hned dvakrát se tam objevila i věc podepsaná kapelou Propane, o které jsme tady už docela dlouho nemluvili, takže je nejvyšší čas si to trošku tak jakože napravit tím, že pustíme novou desku od nich. Zase se na to můžete dívat tak, že pouštím ochutnávku z nové placky, nebo že pouštím dva singly, které mě přišly úplně nezávisle na sobě, ale výsledek tento má úplně stejný. Dáme si dvakrát Propane tady na Beatu. Do jedné i do druhé nohy, tak říkajíc Oceans of Blood a Stone Cold Anger.

0: Radio Beat.
1: Dvakrát propain za námi, no a moc muziky do té celé už mi úplně nezbývá. Pomalu se budu loučit, za chvilku se budu loučit, ale řeknu vám ještě nejprve, proč jsem teď zvolil to, co jsem zvolil do playlistu a taky na co se můžete těšit v tom zbytku dnešního vysílání tady na Beatu. Třeba Petra Korála, ten chodí pravidelně na 10. každou neděli a co je důležitý, vždycky sebou vleče muziku, která spolu nějakým způsobem souvisí. Buď ji vybral ten konkrétní muzikant, anebo je to část speciálu a často tedy speciálu na díly, což je i případ toho dnešního vysílání. Koncertní a festivalový speciál roku 2026 v prvním dílu je právě to, co nás čeká v příští hodině tady na Beatu, v té přes příští pak Davey, který bude uzavírat dnešní pořad Hard and Heavy. To pro ty, který na ten playlist na webu, Facebooku a Instagramu nekoukají, tak aby věděli aspoň částečně, na co se mají těšit. Všimněte si, že neprozrazuju tu muziku, kterou Petra a Davey nachystali, abych nepropálil nějaký to tajemství, ale kdo ho chce propálit, tak ten už to stejně dávno udělal, protože se na našem webu Beatu porozhlédl a pročetl si, co ho dneska čeká. Ví tedy tím pádem, že sáhnu po muzice kapely Soulfly, která vlastně nikdy nevyšla jako součást plnohodnotného alba a mám takový pocit, ale to se možná pletu, že nikdy nevyšla ani jako bonus na nějaké albu. V podstatě to tenkrát byl takový single, který se mi teď krásně hodí, protože Deep Purple v uplynulém týdnu oznámili, že vydávají novou desku, vypustili nové singly do světa, které na webu Beatu si taky můžete pustit a zároveň se pustili do víru rozhovoru. No a v jednom z těch rozhovorů, které já jsem četl, tak Ian Gillan říkal, že ti všichni, kteří si myslí, že Smoke on the Water je heavy metalová skladba, tak nemají pravdu, protože prý není. A to bych se klidně hádal, takže si ji dáme v podání kapely Soulfly jako takovou věc ode mě na rozloučenou. Předání si štafety, kormidla a tajle naší vysílací máni. Vy si užívejte býťáci zbytek pořadu Hard and Heavy, já se na vás budu těšit v Hard and Heavy za týden, jinak samozřejmě zítra zpátky tady na značkách na Beatu.

0: na beatu.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Ano, začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy a začali jsme pozvánkou na jeden koncert, což jste samozřejmě podle té skladby nemuseli i hned poznat. Je to jednoduché, protože teď právě začala hodina věnovaná pozvánkám na blížící se koncerty a také už festivaly. Prostě speciál, který mu já říkám koncertně festivalový. A mimochodem, dnes je to první díl, příště ještě budeme pokračovat. No a začali jsme Sabaton, logicky, protože Sabaton vystoupí 3. června v Plzni v amfiteátru Lochotín. A bude to vlastně taková předzvěst Metal Festu, který tam začíná o 2 dny později. Od Sabatonu jsme slyšeli skladbu No Bullets Fly, pocházející z alba Heroes, vydaného v roce 2014. Ten samý den, tedy 3. června, bude velký koncert čekat i Prahu, protože v O2 Universum se představí američtí Mastodon. My se vrátíme do roku 2006, kdy Mastodon vydali 3. album Blood Mountain, obsahující třeba i píseň The Wolf is Loose. Tady jsou

Slyšeli jste skupinu Mastodon, která se chystá 3. června do Prahy, aby vystoupila v hale O2 Universum. Já už jsem zmiňoval plzeňský Metal Fest, nebo přesněji řečeno akci Metal Fest Open Air, která probíhá vždycky v tamním amfiteátru Lochotín. Tedy na tom též místě, kde, znovu připomínám, se už 3. června představí švédští Sabaton. Letošní Metal Fest bude ve dnech 5. až 7. června a představí se na něm mimo jiné Accept, Avantasia, Pain, Battle Beast, Camelot, Crematory, Orphaned Land, Cryptopsy a mnoho dalších, včetně skupiny Sepultura. Bude to jedno z posledních vystoupení, teda přinejmenším u nás, protože Sepultura oznámila konec kariéry, a také poslední nahrávku, kterou je nedávné EP The Cloud of Unknowing. A mimochodem to EPčko je velmi podařené, třeba hned otvírák All Souls Rising mě docela poslal do kolen, protože tohle jsem od Sepultury upřímně řečeno moc nečekal. Takže tady z Brustonová Sepultura.

Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte koncertně festivalový speciál. Tohle byla pozvánka na plzeňský Metal Fest Open Air, který proběhne 5. až 7. 6. a vystoupí na něm mimo jiné i Sepultura, která právě dohrála, a nebo také kapela, kterou jsem záměrně ještě nejmenoval, kterou si zahrajeme teď, a to bude americká thrash metalová legenda Anthrax. Také se chystají na Ochotín. Anthrax letos vydají nové album, ale to vyjde zřejmě až v září. Tak my si dáme něco z toho, které vyšlo před 10 lety, jmenuje se For All Kings a bude to skladba Evil Twin. Přicházejí Anthrax.

0: A Rádiu Beat.
1: V podstatě ve stejný termín, kdy v Plzni probíhá Metalfest Open Air, tak bude i další velký festival ve Slavičíně v tamním Army Parku, protože ve dnech 5. a 6. června tam proběhne druhý ročník, teda myslím, že je to druhý ročník, Karpaty Hard Festu. Akce, kterou letos posvětí nebo potěší svojí návštěvou i takové veličiny jako Dark Funeral, Rotting Christ, Destroyer 666 a další vyznavači spíš toho extrémnějšího metalu. Ale dvě kapely jsem ještě nejmenoval a ty jsou připraveny každá po jedné ukázce. Takovým hlavním lákadlem nebo hlavní hvězdou letošního Karpaty Hard Festu určitě budou, dá se říct, zakladatelé black metalu anglická kapela Venom. Ale pozor, oni dneska existuje, ono existuje vlastně několik podob skupiny Venom. Jedna je ta kolem Kronose, která mimochodem čerstvě vydala nové album, podařené. A pak je další verze, kterou tvoří bývalí členové Venom, a to Abaddon s Mantasem, s dalšími hudebníky, nebo respektive se zpívajícím baskytaristou a občasnými hosty. A ti se právě chystají na Karpaty Hard Fest, aby tam zaspomínali na slavné jejich první album, které se nejmenovalo nijak jinak než Welcome to Hell. A letos slaví 45 let od svého vydání. Venom, tedy ti Venom s Abaddonem a Mantasem, slibují i zajímavé hosty na toto vystoupení. No a pak si zahrajeme polské death metalisty Decapitated, kteří mimochodem vystoupí i v září v Ostravě jako jedni z headlinerů dvoudenní akce nazvané jednoduše Metal. Tak první jejich návštěva v Čechách bude už 5. až 6. června. Nevím přesně, kdo zahraje který den na Karpaty Hard Festu ve Slavičíně. Tak nejdříve Venom z toho avizovaného alba Welcome to Hell, skladba Sons of Satan, a poté Decapitated zahrají Iconoclast, což je věc z alba Cancer Culture z roku 2022.

0: Radio Beat.
1: To byly Venom a Decapitated, další pozvánka do Slavičína na Army Park. A my v tom představování toho, co vás čeká, se dostáváme na obří festival Rock for People, tedy do Hradce Králové, do tamního parku 360, protože na Rock for People letos bude opravdu silné zastoupení i tvrdé a metalové hudby. Ostatně posuďte sami. Hned 10. to je první den Rock for People, vystoupí mimo jiné Electric Cowboy, Megadeth a Trivium. 11. června pak budou třeba Baby Metal, Limp Bizkit nebo Papa Roach. 12. června Bring Me the Horizon, Gerea, 13. pak Within Temptation, no a 14. takový speciální bonusový den festivalu Rock for People, tak vás, posluchače Hard and Heavy, samozřejmě asi nejvíc budou zajímat Iron Maiden anebo Queensryche. My si teď ale pustíme pozvánku hned na ten první den. Zahrajeme si totiž Megadeth, něco z jejich podařeného letošního posledního bezejmenného alba. Skladba Made

Radio Beat. A teď nás čeká pozvánka na další již tradiční a oblíbenou akci, což je Bezin Firefest ve Spáleném Poříčí. Letos se bude konat ve dnech 24. až 27. června. A představí se mimo jiné Dead to All, tedy ta skupina, která vzpomíná na slavné Dead. Skupina Napalm Death, Paradise Lost, Six Feet Under, Steel Panther, Forbidden, Protector a mnoho dalších. Včetně Apokalyptiky. Tak pojďme si zahrát něco od Apokalyptiky. Bude to z jejich prozatím posledního alba, nazvaného všeříkajícím titulem Place Metallica Volume 2. To vyšlo předloni a Apokalyptika na něm opět vzdává svoji poklonu skupině Metallica. Třeba i takovouhle zajímavou verzí skladby z té nepříliš milované desky St. Anger, titulní skladba St. Anger, ale v podání Apokalyptiky se právě rozjíždí.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Tohle byla apokalyptika, ale Bezin Firefest samozřejmě bývá i ve znamení hojné účasti domácích kapel. A já bych teď rád speciálně pozval na jedno vystoupení, které tam bude mít brněnská skupina Root. Ona v loni vlastně po tříleté pauze uskutečnila první koncert a letos si čekají další dva. Ten první bude už za necelých 14 dní v sobotu 30. května na třetím ročníku festivalu Brněnská bouře. Ten proběhne na hradě Špilberg v Brně a vzpomíná na tuzemskou metalovou scénu 90. let. A kromě Root se na něm dále představí Decay, Dennett, Disfigured Corpse, Dying Passion, Melancholy Pessimism a před nedávnem po mnoha letech obnovení Hypnotic Scenery a Sad Harmony. No a to druhé, ale to z poslední vystoupení Root, to proběhne právě na Bezin Firefestu. Pojďme zaspomínat na 30 let staré vynikající album Cargeras s prostřednictvím titulního songu Root.

Root, to byla další pozvánka na letošní Bezin Firefest, který proběhne poslední červnový víkend, ale on je to víkend, který začíná vlastně už ve středu. No a hned na začátku července se chystá další tradiční letitá akce, oblíbená a po celém světě populární akce Obscene Extreme v Trutnově v areálu na bojišti. Co vás tam letos čeká? Zmíním jenom ty největší hvězdy zahraniční, třeba Rotten Sound, Macabre, Converge, I Hate God, Benighted, Sentinex a další. Ale také dvě kapely, které teď jsou připraveny jako zvuková pozvánka. Tou první budou švédští death metaloví klasici Dismember. Od nich si pustíme něco z kultovního alba Like an Ever Flowing Stream z roku 91, což je proti na Dismember, bude to skladba Defective Decay. No a poté přijde ještě skupina Propane, což jsou slavní američtí hardkoristé a je to další důkaz toho, že Obscene Extreme už zdaleka není jenom ve znamení death metalu a grindcoreu, ale že to jeho žánrové zaměření se rozšířilo. Tak od Propane si pustíme skladbu Desensitize, pocházející z alba Round 6, vydaného v roce 2000. Tak nejdříve Dismember a pak Propane.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Dnešní koncertně festivalový speciál se blíží svému závěru. Zvali jsme převážně na festivaly, ale začínali jsme pozvánkou na dva samostatné koncerty, to byly ti Sabaton a Mastodon 3. června v Praze, a skončíme pozvánkou také na samostatný koncert, který proběhne 12. června v pražském klubu Modrá Opice. Zamířeno tam mají slavní američtí thrasheři Overkill. Tak my si od nich také něco pustíme. Bude to ze jejich prozatím posledního studiového alba Scorched, které vyšlo před 3 lety. A já z něj lovím song nazvaný Harder They Fall. Tady jsou Overkill, pro dnešek je to ode mne všechno, loučí se s vámi Petr Korál a příští týden budeme v těch pozvánkách pokračovat.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je, jako již tradičně, Davey a se mnou dneska takový zvláštní díl, tedy zvláštních 60 posledních nedělních minut. Kdo si přijde na své, tak nejdříve melodici a modernisti a posléze spíše rozvážnivci a hloubavci. No, je to tak, za námi němečtí Words of Farewell, kteří se představili skladbou z druhého dílu EPka Inner Universe z roku 2021. A rovnou se vrhneme na další podobné spolky, ať nestřiháme zbytečně tu melodickou niť. Čekají nás totiž francouzští Destinity, s kterými se také vrátíme o 5 let zpět, a také dánští Silvatica, kteří jsou už někde trochu jinde, než to, co dohrálo a co nás za chvíli čeká. Přesto tahle ta kapela skvěle poslouží jako takový most k tomu, kudy mám v plánu se dneska večer vydat. No, mějte uši na šťopkách.

Za mě skvělý nahrávky od Destinity a Silvatica. Zvláště tedy ti druzí Dánové v sobě mají něco, co člověka nutí zaposlouchat se pořádně do jejich odkazu. No a to by bylo pro dnešek všechno z death metalu a z takového jako modernějšího přístupu. Teď budeme až dokonce hloubat a vnímat něco jiného, než jen tu hradbu tónů, která se na nás neustále valí. Před námi Amerika a Agaloch. Myslím, že tuhletu kapelu netřeba nějak zdlouhavě představovat, neb na scéně jsou již přes 30 let a diskografii mají dlouhou jak výčet chyb, který na mě shledává moje žena. Takže se pohodlně usaďte, odteď se budeme slýchat po každém odehraném songu.

0: Beatu.
1: Výlet do roku 2006 s kapelou Agaloch. To už je, přátelé, 20 let, co tuhletu skladbu kapela vydala prostřednictvím D&T Records. A pořád je to skvělý. Říkal jsem, že teď se až do konce uslyšíme vždy po odehrání konkrétního songu, takže jdeme na další skladbu. Ta bude tentokrát od jednoho konkrétního borce jménem Sergio. Tenhle ten frajer bydlí v Chile a na svědomí má veškerý materiál a také nástroje v kapele Rise to the Sky. My jsme si ho tady už před lety představovali. A tenkrát mě tak neskutečně moc zaujala jeho tvorba, že jsem milému Sergiovi napsal s tím, že od něj koupím všechna CDčka, co kdy vydal a co má na skladě. Všechno neměl, ale něco málo poslal. A z toho, co poslal, si dáme jednu věc.

Já vím, že vy víte, že přesně pro takovejhle styl hudby mám prostě neskutečnou slabost. Rise to the Sky z Chile právě teď v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Teď Anglie a zase taková spíše přemýšlecí věc, i když zrychlíme, protože nás čeká další u nás poměrně známá kapela Sour. I když kapela je vlastně silný slovo, stejně jako Sergio před chvílí má tenhle ten projekt na starosti jeden jediný borec jménem Andy. A mně se na Sour vždycky líbila ta rozmanitost. Je tam extrémní metal, ale jsou tam i melodie, a to melodie vykouzlené pomocí neúplně tradičních nástrojů. Tak pokud neznáte, poslouchejte.

a je tu finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Dle mýho skvělý poslední hodiny, protože jsme si hráli jak rychlý moderní věci, tak hloubavý, čarokrásně promalovaný skladby. Vám je asi jasný, že jsem si nakonec opět nechal něco speciálního a takovýho tečkoidního. Tedy něčeho, co vytvoří tu nádhernou tečku za tím naším moderátorským snažením. Takže míříme do Austrálie. Přiznám se, že název kapely Mesartim mi donedávna vůbec nic neříkal. Inu, posluchačovi Cesty páně jsou nevyzpytatelné a já se ku kapele dostal bez jakéhokoliv doporučení úplně sám. A jsem nadšen. Myslím, že tohle bude na rozloučenou to pravý ořechový. Takže se, přátelé, mějte a za týden opět naslyšenou. Budu se na vás těšit. Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Pokud máte objednanou beatovou rozhlednu, asi jste četli, jak jsem se v té minulé pokusil rozžehnat s Oskarem Petrem a popsat jeho význam pro český pop, folk, rock a td. A protože je to nosné téma i pro mou druhou beatovou frontu, očekávejte dnes depozitář na téma Oskar Petr ne zcela známý až zcela neznámý. Bude to depozitář celkem atypický. Bude to možná nejfolkovější depozitář ze všech depozitářů. Až na opravdu nečetné výjimky nezazní zde elektrifikovaný nástroj. A až na opravdu nečetné výjimky nezazní zde buben. Konec varování, jdeme na to.
2: Oskar Petr. Oskar Petr, účastník třetího festivalu Folk Songbook.

vyroste až tam, kde učejí pršet mraky a voda protrčí jak děravýho měchýře a třetina lidí vlastně neumí plavat a každý není venclovský, ač je to k nevíře. A

roste až tam, kde učej pršet mraky a voda procrčí jak z děravýho měchýře. A třetina lidí vlastně neumí plavat a každej není Venclovský, ač je to k nemíře.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Písnička Budoucnost je nejstarší známý záznam Oscara Petra. Pochází ze 3. festivalu folksongu v Kulturním domě dopravních podniků v Praze, budoucím klubu Belmondo. Odehrál se na konci dubna 1972. Záznam obsahuje 3 položky. Jedna z nich je cover verze Yesterday, ale při vší úctě k Neboštíkovi ji nebudu tahat na světlo rozhlasové, nepěst poněkud pitomá. O tom festivalu psal i měsíčník Melodie. František Horáček mimo jiné uvádí. Budoucnost by měla patřit i Oscaru Petrovi, písničkáři s kvalitním, příjemně zabarveným hlasem. Oscar tehdy čerstvě hrál a zpíval i ve folkové skupině Kolovrátek. Ta podle Horáčka ukázala i sympatickou práci s folklorem. Nevím, nikdy jsem to neslyšel. Další záznam je o půl roku mladší. Pochází ze 4. Folk and Country festivalu v Lucerně v prosinci téhož roku. S tímhle záznamem je třeba nakládat obzvlášť opatrně. Oscar se na něm snaží být ambiciozní, vtipný a navrch tak říkajíc satiricky tnout do živého. A nejde mu ani jedno. Vybral jsem tedy krátký fragment z rozmáchlé kompozice 4 ročních období, který je tak ještě nejsnesitelnější.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Mimochodem na tomhle folkáčském džemborí vystupovala i skupina Michnová Kalandra Jeřábek, ale budoucnost se ještě nerýsovala ani v hrubých rysech. Čtveroročních období spolu ještě pak hrávali, neboť existuje na jednom záznamu Marcia se z Malostranské besedy z roku 75. Poslední fragment pochází z polkového finále Porty, které se konalo v červenci roku 1973. Otvírá ho Oscarův erbovní cover, který měl v repertoáru prakticky celý život.
2: A první písničku, kterou vám zaspívám, ta se bude jmenovat Hello Cowgirl in the Sand a je to od skupiny Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Děkuju.
1: Já trošku balancuji.
0: No a druhá písnička, to už bude moje vlastní.
2: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.

0: Bravo.
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
2: A pak se oba světy konečně potkali a protnuli. V Marsias byl Oscar 5 let a kdyby už pak nic nebylo, stačilo by to na pomník, jak se říká, kovu trvalejší. Koncertů téhle kapely mám tuny. Vybral jsem záznam z vystoupení Sporty 74 ve Svitavách. Za prvé je takový homogenní. Za druhé tam jdou pěkně za sebou mé oblíbené Oscarovy kavry amerických písničkářů. Za třetí jeden z nich nikdy nevyšel oficiálně, a to ani po revoluci, protože se nedá sehnat souhlas s českým textem. Což se nás naštěstí netýká, takže nechme osvědčeného kovaříka, aby svým neopakovatelným tembrem uvedl kapelu, a tato do vás pak nasype.
3: Opět malá folková událost z pražské folkové scény. Tři písničkáři se spojili a loni na podzim vytvořili skupinu, která poprvé vystupuje na Portě v tomto složení. Marsias Praha. Marsias, Oskar Petr, Zuzana Michnová, Petr Kalandra, jako host Ivan Pešl. Skupina známých písničkářů, těch, kteří již po léta v Praze propagují folkovou hudbu. Dovolte, abych vám řekl, že texty všech tří písní napsal písničkář Oskar Petr. Jako první Hrnek, druhá Madonna ulice, třetí Větrem nech se nést. Marsias

0: Ďakujem.
1: Ďakujem. Depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.

0: Děkuji.
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.

0: Marsias.
1: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
2: 80. léta strávil Oscar v emigraci. Když se vrátil, bylo ho všude plno, ale ke staré značce se nevrátil. Známá historka praví, že přišel do pražského Euroklubu na jeden koncert dožívajících pozdních Marsias a pravil, že tuhle ruskou country hrát nebude. Jako autor se rozdával pro jiné, až v roce 94 vydal album Krev, bláto, slzy. Budu ho muset zde v depozitáři přeskočit, protože k němu není žádný bootlegový materiál. Uděláme tedy skok až k druhé solovce Fabrika Atomica, vydané v roce 2003. K ní existuje i demoverze, studijně velice zajímavá. Za prvé jsou na ní některé písně v zárodečné verzi bez českých textů. Za druhé jsou na ní písně, které Oscar nedokončil nebo je po letech dal jiným interpretům. Tohle je takřka dotažená verze skladby Vázat se stoupat, která na albu patřila k těm obzvláště povedeným. Na desce je ovšem ještě v trochu jiné verzi.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Repertoár z desky se pak stal základem živých setů, které Oscar hrál nejdřív s kapelou, potom v komorním posazu s houslistou Janem Vopavou. Tyhle sety ale obsahovaly i písně starší a pak takové, které už nikdy nenatočil na desky. Demonstrujeme si to na bloku z koncertu v dubnu 2009 v Balbínově poetického spůdce. Písničkářka, o které bude řeč na začátku, se jmenovala Janet Robin. Další písničku pozná každý. A další asi nikdo. Jmenuje se Alice a je to jedna z těch mnoha ztracených, nikdy nenahraných písní. A poslední, ta se jmenuje Napiš a pochází z Fabriky Atomiky.
2: Jsme hráli v sobotu s Robin Janet a to je taková americká písničkářka a ona říkala, nejvíc se mi líbí, jak říkáte vždycky to fuck jo, protože to je tak strašně jako sprostý, že když jsem to neříkala, když to slyší Američan poprvé fuck jo, tak vždycky hrozně skoprní a zbystří, v jaký zemi to je. Jak to každý fuck jo tady prostě, jo, to tady fuck jo a to se jí hrozně líbilo právě, že už to zná teda, ona tady je po třetí byla a má to dobrý koncert čtyřhodinovej a teď to bude takový krátký jenom takový recitál. Tak my vám zahrajeme nějaký písničky starší a novější a potom
3: to už, budeme domů normálně.
2: To už bude na tom albu teď? To už tam můžeme dát nebo ne? To se tam může dát, že jo? A potom většinu z alba Fabrika Atomika.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Poslední nahrávka, kterou máme k dispozici, pochází z demáče o dvou písních z roku 2011. Jedna je česky, druhá anglicky. Ta anglická je dotaženější, obecně lepší a jmenuje se The Reason.

Bohužel ani tuto, ani jiné písně už Oskar Petr nikdy nedotáhl k vydání. Jeho příběh je tak jaksi nedořečený, ale i tak toho po něm zůstalo tolik, že to budí respekt a uctivý hlubokosklon. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.